stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které...

Hity, které milujete.

0: mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya.
1: Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
2: Partner je abstinent celoživotní, takže...
1: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
2: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky podle mě.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Již 7. ročník Bílovackého Beer Festu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
2: Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: jsem to trošku neodhadl, to počasí, ale to si povíme až za chvíli. V každém případě obracíme stránku na tom pomyslném kalendáři, tedy takhle, pokud je to ten týdenní kalendář. Jsou lidi, kteří mají každý den trhací, tak ti musí trhat pořád. A potom jsou dokonce kalendáře, to jsme měli ve studiu Rádia Čas předtím, které byly na dva týdny, takže člověk jako se občas pozapomněl a jednou otočil za tři týdny a tak dál. Takže otočeno na pondělí 17. srpna, ještě pořád prázdninový čas. Co se týče počasí, probereme za chvíli, nicméně teď už čerstvé informace s kolegou Martinem Fabíkem. No a pomalu můžeme odstartovat společně Dobré ráno, Moravo.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě na ulicích Růžová a u pošty. Probíhají tady práce na silnici a ulice jsou uzavřeny až do večerních hodin. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Slevy jsou pro Čechy.

0: Vítkově ulici půjde k zemi. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Češi při nákupech stále více hledají slevy. Více než polovinu peněz za potraviny a drogérii utratí za zboží v akci. Nejvíce sledují ceny másla, kávy nebo oleje. Podle dat navíc stále více lidí vybírá obchod právě podle toho, kde je zrovna výhodnější nabídka.
1: Morava aktuálně.
0: Frýdek Místek se může pyšnit novým volnočasovým areálem Rivka Park. Nová dominanta vyrostla na bývalém dopravním hřišti na sídlišti Riviera. Více podrobností dodává mluvčí města Jana Musálková-Jakelová.
2: V areálu se vyřádí děti na velké multifunkční průlezce v podobě lodi nebo v umělém kopci s vnitřním systémem chodeb a na 30 metrů dlouhé lanové dráze. Starší si zase mohou zahrát petang nebo si zacvičit na workoutovém hřišti. Nepřehlednutelná je krásná více než 15 metrů vysoká horolezecká stěna, kterou budou moci využívat lezci s kvalifikovaným dozorem a její parametry dokonce umožňují pořádat oficiální soutěžní klání.
0: Návštěvníci mohou využívat i nové cykloboxy a nabíječky pro elektrokola. Celý areál je kompletně oplocený a hlídá ho kamerový systém. Stará kotelna v olomoucké Zikově ulici půjde k zemi. Demolice začne už ve druhé polovině srpna a prostor se následně upraví. Město ho chce v budoucnu využít pro nová parkovací místa, kterých na sídlišti Nové Sady není dost.
1: Rádio Čas, sport.
0: A Baník Ostrava porazil doma Artis Brno 1-0 a měl přitom pořádnou dávku štěstí. O jediný gól se už v 8. minutě postaral Michal Kohout. Artisu se neuznali dva góly a byla odvolaná také jedna penalta. Baník navíc dohrával v 10 a přesto si výhru udržel. Dnes bude převážně

0: další za hodinu.
1: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.
2: Oj, hned se mi vybavili 2, 3, 4 lidi, který musím dneska napsat. Dneska to bude bez hádanky na Radio Čas, protože trošku si prodloužila zaslouženě víkend kolegyně Lenča, takže dobré ráno Moravo s vámi, napůl solo, ale pořád jako se ve studiu Radio Čas nikdo myhne, tak ať si v tom uděláme pořádek, jo? Radím sobě slabednář jméno mé, Lenča, ta doufám ještě spí, protože jak říkám, prodloužila si víkend, no a v kalendáři třeba i naše kolegyně a ještě naše bývalá kolegyně a myslím, že každý znáte minimálně jednu ve svém životě, Petra. Petra, proč jsem to řekl takhle, Petra? Já jsem totiž chtěl říct Petra, Péťa, Peťulka, taky jako spousta jmen na spoustu různých možných způsobů a zabarvení podle toho, co k ním zrovna cítíte. Ale máte hezké jméno, pokud se nepletu, znamená to skálu pevná, je to tak? No, sedí to. Je vás hodně, takže já jdu napsat nějaké ty SMSky, vy to můžete využít taky dneska ještě, když tak připomenu. Pomalu se rozkoukáváme. Jo, mimochodem, před malou chvílí jsem řekl, že jsem trošku neodhadl počasí, ale jenom tak napůl. Jak já se těším na tento týden, třeba že pracovní po pár dnech volna, protože konečně přijde taková ta změna, jako už spíš s nádechem babího léta, jo? Že v průběhu, dneska ještě moc ne, ale v průběhu dalších dní i ten větřík ucítíme a jsem tam nějakou tu dešťovou kapku a teploty jenom lehce nad 20, ne nad 40. Nicméně, to je taková zkušenost a zažil jsem to i v našem bytovém domě a teď je tady. Člověk přišel do studia a taky už čekal, že bude podobně, jako je teď po ránu venku. A ono ne, protože to studio časácké vždycky natáhne ten víkend, když se tady moc nevětrá a je tady teda dusno. Ale už se to usazuje, tak pokud to máte stejně, doufám, že máte nějaký větráček, zlehka klimatizaci, no a možná k tomu přihodí matka příroda dneska nějaký ten blesk a hrom. Takže jdeme na to, krásné pondělí.

Tak já nevím, kde začít. Je to strašně moc. Dokud ještě spí, tak vám chci prozradit, co jsem se dozvěděl zajímavého o svojí mamince, přesně řečeno, co se ona dozvěděla o mně. Ale jak říkám, to by asi mělo slyšet víc lidí, ale zase ne tolik, aby to potom někdo řekl nebo aby to slyšela. Jo? Takže to můžu přislíbit za tým Rádia Čas i dneska časované hodiny, to znamená 3 jednoduché otázky. Samozřejmě v časovaném limitu, ale krásná cena k tomu. Čerstvé horoskopy na ty taky čekáme. No a za chvíli se tak jako zlehka podíváme už do světa, kde se co šustne a co nám ten víkend přinesl. Takže prosím vás, halo. Teda takhle, teď jenom to halo na všechny pracující, jo, na pracující lid, pokud máte dovolené a prázdniny, ještě pořád si to můžete užívat. To halo platí na ty, kteří se neumí probudit v pondělí, výborně, 6 minut po 6. pondělí 17. srpna, výborně, tak vstáváme, radím sobě slabednář jméno mé. Už když to řeknu, tak se vyčerpám a potřebuji kávu a vodu, všechno bude, cítím se s vámi, na tom úplně stejně jako vy, ale prostě jsme spolu a to je to nejvíc, sdílíme ty zážitky.

0: Tak malý vzkaz pro Jiřího, který nepochopíte, otravuj, otravuj, otravuj, výborně. Jinak 6.10 a letem světem internetem, protože i tam si můžete dopřát radiočas. Jo, je to tak přes sazradio.cz, napříč republikou ještě digitálně přes DAB+, jako televizní kanál nebo prostě klasicky u přijímačů. Je 101 způsobů, no přesně řečeno, vyjmenoval jsem 4, jak si nás poslechnout a hity, které milujete aktuálně, tedy s Radimem. No ale podíváme se do Švýcarska. O tom jsem hodně slyšel, hlavně teda přes těch pár dní volna jsem viděl hodně při scrollování tedy hodně videí, jak lidé se ubytují v nějakém pokojíčku ve Švýcarsku a potom se těší, až otevřou okno nebo nějaký ten balkónek a teď se podívají na ty švýcarské hory a krajinu a dělají a podobně. No, jinak Švýcarsko je taky sympatické tím, teda mně to přijde sympatické, že si pořádně prověřuje ty, kteří se chtějí stát jejím čestným, ne, jak se tomu říká, no prostě občanem Švýcarska, že jo. Myslím, že přes 20 let čekala dokonce i Tina Turner, která tam dlouhodobě žila, pak skládala náročné zkoušky. No a stejně tak jsou přísní i na svých drahách, které podobně, třeba jako v Japonsku, mají velkou pověst takového toho profíka. Prostě Švýcarsko musí být ve znamení pany, potrpí si na detail, žádná zpoždění a tak dál. Takže i po 15-leté praxi a prý velmi úspěšné byl propuštěn muž, mimochodem ono se to stalo už loni, ale dostalo se to ven až teď, který si při řízení četl v knize. A protože pán byl strojvedoucí, tak já to teda chápu. Ono je to ještě takové bizarní, jak on se nechal chytit, jo. Protože stalo se to teda loni v květnu, pán přijížděl se svým vlakem do stanice, bylo to večer, takže tam měl tu osvětlenou kabinu a minimálně 3 další zaměstnanci draho viděli, jak prostě vyjíždí a v levé ruce drží tu rozevřenou knihu, do které byl začtený i během přestávky a také při odjezdu ze stanice, jo. Tak páni kolegové, já vím, že se říkalo, jako, že žalovat se nemá, no. Tak to natočili na mobily, poslali do dotyčná místa a bez okolků letěl, jak říkám, po 15 letech praxe. Teď ta výmluva, jo, protože pán se obrátil na soudy a podobně, což mimochodem nebylo uznáno a řekl, cituji teď třeba novinky.cz, že knihu použil jen jako podložku pro sešit, do kterého si dělal poznámky pro paměťová cvičení. A teď by mě moc zajímalo, jestli mu to poradil nějaký advokát, nebo jestli to bylo z jeho hlavy, protože to je taková hezká česká výmluva. My si vždycky dokážeme něco vymyslet. Hele, já většinou jsem takový jako žij a nechej žít, ale protože nejsem řidič a často si přepravuju vlaky, jo? Včera jsem měl taky tu čest z Prahy a podobně, tak bych byl docela rád, aby ti naši strojvedoucí byli tak nějak ve střehu. A dokonce můj kamarád, který si to dopřál, Tomáš se jmenuje, jako takový celoživotní sen až někdy po 30, tak říkal, jako jaká je to řehole, jo, a to jenom jako nákladní strojvedoucí. Takže děkujeme za vaši práci, hlavně když se nám nezačtete a všichni, ať už na kolech, ve vlacích, v autech, autobusech, dobrý dojezd do cíle. Dávejte na sebe pozor.
1: Dobré ráno, Moravo. Na ráno.

0: Čas. Horoskopy na dnešní den.
1: No, ono to bude zajímavější, protože teď to v přímém přenosu bude hledání horoskopu. Já se vám přiznám, teď jsem se přes náš pracovní chat zakecal s Rejžou Jirkou. Přesně řečeno, ano, je to pracovní, protože Jirka, a nebo taky Péťa, tedy Petr, jinak bych popřál k svátku, tak nás zabírají i pro televizi Relax. Jo? Proto ta naše zvěrstva, někdy taková ta naše přeškobrtnutí, všechno běží na televizní obrazovky. Pokud se nepletu každé ráno, potom i dopoledne opáč, a víkendové opáčku, jo, když tak ranní káva s rádiem Čas, televize Relax, to už mi řeklo jako pár lidí, že na to opravdu kouká. No takhle, jako my jsme rádi, jo, ale člověk tomu nevěří, protože občas si říkáme to, co z nás leze. No prostě, jakoby, zapovídal jsem se s Jirkou, horoskopy byly připraveny, ale teď v přímém přenosu se musím podívat, jestli dorazila ta správná várka pro dnešní den, jo. Takže zadám aktuální datum. Jo, je tady, dorazila nový den, nový týden a dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár. Tak jaké bude pondělí?
2: Pondělí bude s převahou hvězdných aspektů souladných. Věci by se měly dařit, vše bude v pohybu, užívat si budeme léta a věci milostných. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani si mohou připadat jako na tobogánu. Lvi se budou častěji zaměřovat na zábavu a radvánky a střelci se mohou dostávat do sporů s rozvahou a klidem. Kozorozi budou mít tendenci zabývat se zejména sami sebou. Býci si půjdou nekompromisně za svým a pany se budou chovat především prakticky, pragmaticky. Váhám se bude dařit ve společenských aktivitách. Blíženci mohou být překvapováni mnohými společenskými událostmi a vodnáři budou inklinovat k předvádění se. Ryby by měly zaznamenat zvýšenou citlivost a vnímavost. Štíři budou v neustálém pohybu a radci se mohou zamýšlet nad svými výdělečnými možnostmi. Hvězdné pondělí. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár. I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: 6 hodin, 21 minut, Radiočas, hity, které milujete. Časované hodiny budou, 3 kola, čerstvé horoskopy byly, myslím, že už byly, takže teď už chybí jenom, abych pozdravil toho, kdo se tady ještě jakoby, chtěl jsem říct jako toulá a motá na radní směně, ale on není ten typ, on se musí na všechno, a ještě jsem ti nezapl mikrofon.
1: V pohodě, už se slyšíme, dobře, v pohodě, dobré ráno.
0: Slyšel jsi ten úvod?
1: Slyšel,
0: chtěl jsem si říct jenom, že jsi ten typ, který si potrpí na detail, takže vypadáš velmi chile a všechno si posloucháš, co potom pouštíš do toho éteru a podobně.
1: Přesně tak, ano.
0: Kolega Martin Fabík, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Martě, ty jsi ve střel.
1: Ano, střelec.
0: Což přesně. Na tebe sedí, že jo, docela.
1: Jak kdy, ale ano.
0: No, řeknu to takhle, ve střelce je Honza Gavelčík, takže se můžeš srovnat, v čem
1: jste. No.
0: Takhle, máte rádi venkovní akce.
1: Ano, přesně tak.
0: Ano, přesně tak, rádi bavíte lidi.
1: A taky miluje vodu, takže...
0: No jo.
1: On chodí na ten paddleboard, takže něco podobného tam bude.
0: Honza má rád vodu v létě a ty radši v zimě.
1: Ano.
0: A no, když to ještě křupesně,
1: ale je to voda, jako, takže je to voda.
0: Hele, tak já bych možná začal už dnešní otázkou,
1: ano,
0: protože my se potom zhruba za hodinu uvidíme u dnešního Víč nevíš.
1: Dobře, jdeme na to.
0: Jsi na to připraven? To, ne, to neboj, to je milá otázka.
1: Jo, já vím, která je otázka, já jsem se na to díval večer, abych se připravil.
0: Víš co, tak zkus odpovědět, než tu otázku řeknu a naši posluchači tím pádem pochopí, na co se dneska ptáme.
1: Takže, já obecně moc nesnídám, ale když už snídám, tak je to něco, co je na bázi jogurtu nebo mysli, něco, co prostě není suché, třeba koláček nebo rohlík, prostě nedám.
0: Máš to rád mokré?
1: Ano, mám to rád mokré, přesně tak, aby to prostě klouzalo.
0: Nějak kdy, někdy je toho moc. V každém případě dneska se vás ptáme, co si nejradši dáváte k snídaní. Jo? Tedy opravdu, pokud jste ta kapitola, pokud snídáte, já třeba nějak si to neumím vychutnat, Lenčata potřebuje, jo? Když má hlad, tak jako říká sama, že není milá, ale já v tom jako raním presu nebo takovém tom procesu, abych to s ní do sebe nasoukal.
1: Jako... Takže nejíš ráno? Vůbec, nic ani.
0: Jo, tady občas, víš, že tady zobeme občas nějaké třeba, já nevím, zeleninu, nebo někdo donese koláček, tak jo, ale že bych si to vychutnal a měl z toho ten zážitek, to ne. Já mám rád hotelové snídaně. Když už se člověk náhodou někde objeví, ale musí to být ve dvou. Protože když je bednář na hotelu sám, tak
1: švédské stoly, to je boží.
0: No, tak se bojí mezi lidi, ale...
1: Jo, takhle, takže já to mám, co nejdřív, no, někteří spí až do 10.
0: Já to mám ceně,
1: tak...
0: ale mi připadne divné, že i ta obsluha se na mě kouká, jako že si nabírám a jestli si nabírám moc.
1: To já jsem si vždycky nabral, všechno možné.
0: Dobře, ale všeobecně, ano, přesně, co si nejradši snídáte, opravdu, jak často to jedno, jestli tam máte radši míchaná vajíčka nebo chleba s máslem, případně nějakou tu koblihu. Eva Riegler neposlouchá, pokud se nepletu ještě na cestách, takže můžete odpovědět. A kde teď, jo? Facebook, případně naše WhatsApp číslo?
1: 7766 12 800.
0: My vás rádi i slyšíme, takže namlouvejte zprávy, barvitě nám to popište. A v rámci té snídaně, Marti, já musím poděkovat za dáreček.
1: Rádo se stalo.
0: Já jsem teda asi půl hodinu pátral, od koho je, protože dárce se jakoby nepodepsal, jo? Protože to mohl být někdo jako z víkendových kolegů, jo? Ale sám řekni, co jsi tam napsal, protože to ukazuje na to, že takhle jsem problémový kolega, jako dělám vám starosti?
1: Ne, neděláš starosti, ale můžu si to přečíst, já jsem to zapomněl.
0: Než to přečtu.
1: Jo, tak to přečti.
0: Prosím vás pěkně, byla tam úžasná zavařenina, tedy sklenice zavařeniny.
1: Domácí od jedné dobré duše.
0: Tak a teď poslouchejte, jo. Důvod, to nebudu říkat jaký, ale domácí bojůvková, bez konzervantů, barvin a sladidel.
1: Bylo brzo ráno.
0: Aha, velkým černým tučným a samozřejmě bez zrníček a slupek. Hezký den.
1: No tak, je to pravda.
0: Takže tak, no.
1: Takže ať chutná hlavně.
0: A borůvky máš pravdu, ty prošly.
1: Borůvky jsou nejlepší, no.
0: Ta dobrá duše, já se jenom zeptám, jo, má to na zahradě nebo chodí do lesa?
1: Kupuje to někde.
0: Dobře.
1: Neboj.
0: Protože v lese si to často můžeme splést třeba s vraním oka.
1: Jo, to jsem kdysi chtěl strašně jíst, jak jsem byl malej.
0: A to by Ráďa moc přemýšlel, víš?
1: Neboj, takže... já mám taky doma, takže kdyby náhodou jsme v tom společně.
0: A ty si zaváhal u toho, kupuje to.
1: Víš ne, co? Protože jsem uvažoval, jestli chodí do lesa, nebo to koupila.
0: Víš co, tak dej si to dneska k svačině.
1: Já jsem to jedl už včera, takže jsem v pohodě.
0: Jo? A to tričko předtím bylo bílé?
1: To oko mi tíká už dlouho.
2: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Hity, které milujete.

teď mi došla jedna věc, já jsem si vás chtěl zkontrolovat, jako jestli už píšete a podobně přispíváte, a zjistil jsem, že to zase není WhatsApp Rádia Čas. Takže já si budu muset zrestartovat ten svůj kouzelný stroj, kde vidím úplně všechno i vaše zprávy, a doufám, že to naskočí, protože dneska máme takové vděčné téma. Ještě jednou připomínám, ptáme se vás na to, co nejčastěji snídáte, co nejradši snídáte, případně nejčastěji, ono se to občas jako statisticky mění, ale zkrátka, jestli to jde víc do sladka, do hříšna, do zdrava, nebo vůbec nesnídáte, což teda jako některé omejvá. Ale pokud se nepletu, tak Eva Riegler, kolegyně, říká, že máte naslouchat svému tělu a že už to není tak jako nutné, jak se vždycky říkávalo, že snídat se má podstatně a vydatně. Že zkrátka, jako když budeme tělu naslouchat a nebudeme ho moc trápit, což občas dělám, když mi to moc jede v hlavě, tak to už je jiná kapitola. Prostě pište, nahrávejte, podíváme se tomu na zoubek, no a za chvíli se taky podíváme na můj knír. Ano, na můj letitý knír, taková moje podpisovka, jedna z věcí, se kterou jsem si absolutně jistý, že prostě patří ke mně, ale ne úplně všichni z naší rodiny si to myslí. Takže poslouchejte Rádio Čas a dozvíte se víc.

Zdravím, ranní skřivany Rádia Čas, jenom taková malá výzva, než se vrhneme v úvozovkách k zajímavosti. Prosím vás, vy WhatsAppoví jste v pořádku. Já jsem teď zprovoznil na obrazovce něco a potřebuji vědět, jenom jestli WhatsApp funguje, takže kdyby něco 77661280, napište mi jo, rádio, jsem tam, jo, rádio, zkouška XX, můžete napsat nějaké zprosté slovíčko, já to potom vymažu a podobně. Prostě chci jenom vědět, protože poslední záznam tady vidím ze soboty, jako jestli všechno fakčí tak, jak má, nebo ne, no. To by byla škoda. No, v každém případě, hity, které milujete, pohodička, jo, fungujeme, výborně, první zpráva, tak to byla rychlovka, tak to byla mega rychlovka, přes WhatsApp Rádia často byl Dalibor, to musím teda osobně pozdravit, a teď další, jo, zprosté slovíčko, Jirko, ahoj, všechno v rychtiku, zlátí moji, tak mimochodem, vy všichni posloucháte, ale nechci se vám napsat, jakou máte oblíbenou snídaní, jo, nebo co nejčastěji snídáte, ale jsem rád, že tam jste, objímám na dálku, zlatí moji, zlatí. Tak já vám řeknu takový malý příběh z mojí dovolené, který se vlastně vůbec dovolené netýkal, a rovnou se přiznám, protože potom se mi někteří budou ptát, že dovolená to moc nebyla, protože těch pár dnů, konkrétně 5 dnů pracovního volna, opravdu moc dovolená není a bednář víc přemýšlel, než by odpočíval, takže třeba to ještě někdy napravím, opět se nepodařilo. Nicméně jednou, minimálně jednou jsem se královsky pobavil, protože můj kamarád Marťa, teď asi ještě spí, tak si hrál, on teď nějak jako podlehl kouzlu umělé inteligence a hrál si a zkoušel různé obrázky a najednou mi poslal někoho, kdo mi byl povědomý, i když mi někoho připomínal, a pak mi docvaklo, že to moje stará fotka, nebo ne stará, ale prostě 2 roky zpátky z vlaku, když jsem mu poslal, a on mě na ní pomocí umělé inteligence zbavil kníru, jo, který je prostě mou podpisovkou už několik let, a teď já nevím, to bude víc než 5 roků, nějakých 7-8 let rozhodně, a prostě Marťa mi tam zbavil kníru, tak jsem se na to tak koukal, jako nevypadal jsem hrozně, vypadal jsem jako cizí člověk, a hlavně to AI to ještě tak nějak tak divně sešířilo, ten spodek té brady, takže já osobně jsem mu teda řekl, že mám pocit, že vypadám jako Shrek, teď nevím, jestli to bylo v jedničce nebo ve dvojce, kdy použil takové to kouzlo, aby taky vypadal jako člověk, pamatujete si, že jo, z naprosté klasiky, tak takhle nějak jsem vypadal, jo, a tak poslali jsme to nejdřív mojí ségře, Marťa jí dokonce napsal, že Ráďa se oficiálně oholil, tak Šárka k tomu měla nějaké komentáře. Ona tak vždycky se to snaží uchladit, než aby řekla, jak si to myslí, že Šary? V každém případě to byla jenom nachytávka. No a potom to ségra pro změnu vykládala mojí mámě po telefonu. A to je ta pointa, jo? Ona říká, mami, představ si, ti 2 kluci mi poslali takovou legraci, jakože si Ráďa oholil ten knír. A moje maminka, kterou navštěvuju minimálně 1 týdně, někdy dokonce víckrát jako během týdne, která mě zná úplně naspaměť a jsou to moji nejbližší lidi, tak mojí ségře řekla, jaký knír, on má nějaký knír, a jsem vůbec nevěděl, že má nějaký knír. Takže tak. Ségra se smála, když mi to povídala. Nicméně máma potom říkala, že on říkala, no to po každé nosí nějak jinak, někdy to má oholené nebo ne. Ne, není to pravda. Knír nemám oholený už asi, já nevím, víc než 5 roků, jak říkám, ale zase na druhou stranu musím poznat, a to dokonce i když mám čepičku, jo, tak máma pokaždé ví, že jsem ostříhaný, nebo mám upravený chlup na hlavě, a to říkám, mám různé pokrývky hlavy, jo, ale prostě, že její syn má podpisovku knír a že vypadám už jako, to nebyl dědeček, ale pradědeček Valentín vůbec. Tak možná to mateřské srdce prostě tu energii toho dítěte vnímá jinak. Tak pozor, to tak beru, jo, že jako prostě ten rodič není ignorant, ale spíš jako, že toho potomka vnímá buď to jeho v 5 letech, anebo takovou nějakou jenom esenci toho, té lásky. No a to se mi vlastně hodně líbí. Máma samozřejmě to potom se mnou rozebírala, tak jsme se zasmáli, ale no takhle, budete mít výhodu, pokud sledujete televizi Relax záznamu, protože tam budete mít oba obrázky, jo, toho proměněného Šreka a potom taky Ráďu bez kníru, tak sami řekněte, jako jestli dolů nebo ne, ale to je jedna z mála věcí, ve které se asi nenechám ovlivnit. Dokonce jsem uvažoval, že kdyby mě někdo nabídl pro roli ve filmu nějakou jako zajímavou částku, jako jestli bych do toho šel nebo ne, ale já myslím, že maskéři a dneska nějaké to digitalizované vymazání knírku by taky šlo, takže jako no problému, no problému. 6:39, hezký nový den, to bylo zastavení tady jako nad mými rty, a vy se hýčkejte a za chvilku si půjdeme hrát.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Jak říkám, v pauze před koncem této písničky se člověk pomalu zvládne i převléknout. Možná, že jsme si to tak jenom pojmenovali, tak nám to přijde dramatičtější a dramatičtější. Za 2:03 ranní program Rádia Čas, aktuálně s Radimem. Lenča má trošku prodloužený víkend a zaslouženě, protože minulý týden tady zaskakovala, ne za mě, ale prostě jela solo. Mimochodem, díky moc za první ohlasy na téma snídaně, i když čekal jsem, že to bude velmi vděčné téma, co nejraději nebo nejčastěji snídáte. Zatím teda víc teda facebookoví zabodovali, tak když tak i WhatsApp, můžete klidně i vyfotit zrovna, co máte na talíři, no, nebo budete mít třeba do hodinky na talíři, jo. Pavla hlásí jogurt, ovoce, kafe nebo rýžovou kaši a ovoce, tady někdo žije zdravě, fajn. Eva, chleba s něčím, žádná polívka, žádné párky, žádná vaječina. Chleba s něčím. Dobře, do třetice zkusíme. Já od dětství vajíčka a cholesterol pod průměrem. Ještě nedávno se říkalo, počkejte, teď se mi to zrušilo, to musím takhle. Ještě nedávno se říkalo, že jsou škodlivá, proměnné, přeju krásný den. Janí, pokud se nepletu, několikrát jsme to řešili s Evou Riegler, vězte s rozumem a o vajíčcích je to jedna z fám, která se říká, takže jako klidně v rozumné míře si jich můžete dopřávat, prostě kolik si vaše tělo řekne, tak asi tak. Takže prosím vás, pište, foťte, nahrávejte a hrajte si s námi, no. Já bych možná vám měl říct o co, ale i dneska po víkendu se nám vrací časované hodiny, to znamená jednoduchá otázka, časovaný limit, dovolat se ve správném pořadí, pozor, pokud jste poslední 2 měsíce nevyhráli, na to se zapomíná. No a samozřejmě i tentokrát je to na 500, tady voucher v hodnotě 500 korun na nákup produktů na e-shopu e-shop.ventobohemia.cz. Já vím, že víte, ale jenom připomínám, protože my už jsme tam taky párkrát koukali, myslím, že jsme tam narazili i na nějaké dobroty, ale především na třeba čističe Dr. House pro celou domácnost, produkty osobní péče, mýtu nebo nýbou, takže ať už sprcháče, mýdla, intimní gely, pěny do koupele, opečovávání miminek a tak dál, prostě každý si přijde na své. Tolik antre. A víte, co dáme si jedno kolo? Čtvrtý nebo čtvrtá půjde do hry? Telefonní číslo 776612800. Kdo si se zacitvo... To bylo v překladu, kdo si chce zahrát časované hodiny, ať volá právě teď.

0: hodiny Rádia Čas.
1: Bim bam bim bam, to je drámo, všechno podstatné už jsem řekl, ale protože opakování matka moudrosti a protože ještě dvě kola nás dneska čekají, připomínám, že na e-shop.ventobohemia.cz si můžete nakoupit za 500, pokud se vám podaří zdolat velmi jednoduchou otázku v časovaném limitu. Tak kdo se dovolal aktuálně? Dobrý den, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Jitka.
1: Jitko, je pondělí, takže ráno může mít spousty podob. Jak vypadá to vaše? Je dovolenkové nebo je pracovní?
2: Bohužel už pracovní.
1: Tak, ale pracujete, jako není vás tam moc, protože někdy jsou to haly plné lidí a vy tam máte docela ticho. Je to tak?
2: Já jsem ještě na cestě do práce.
1: Je takhle, takže zdravím do auta. Dobrý dojezd do cíle. Voláme tak, aby nás jako nezastavovali doprovázci.
2: Já jsem se odstavila auto, takže Ježiš, v pohodě.
1: Vy jste tak spořádaná, na všechno připravená. Mimochodem, poslouchala jste minulý týden, to jsme taky měli časované.
2: Ano.
1: A jenom tak jako z těch otázek, které padaly, věděla jste většinu, nebo občas jste se...
2: Většinu ano, ale teď si nevzpomenu už.
1: Ne, to mi spíš jenom zajímá, jako jste si říkala, to bych taky věděla a tak dál.
2: Většinou ano.
1: Uh-huh. Tak půjdeme na to?
2: Ano.
1: Čas tlačí, já slumím podkres, potom pustím něco úplně jiného. Tak prosím vás, Jitko, jak se jmenuje nejznámější filmový nebo vlastně i knižní čaroděj s jizvou na čele ve tvaru blesku?
2: Harry Potter.
1: Vy jste se mi zasmála?
2: Protože jste to otázky měla dcera ohromnou radost.
1: Cože?
2: Že byste otázky dcera měla ohromnou radost, Harry Potter. Ale,
1: To nemá cenu vás ani napínat nějak. Takže vlastně díky dcerce maminka věděla úplně správně, jo?
2: No, tak dá se to tak říct, ale já myslím, že ho zná každý.
1: Jo, tak jako ale říkám, někdy ten časovaný limit udělá to svoje, jenom mi řekněte, dcerka je spíš ulítlá na knížkách nebo na té filmové podobě, protože to se občas hodně diskutuje, že v tom filmu není vždycky všechno, že jo?
2: Líbí se jí i knížky, ale dříve teda viděla film, no.
1: No, samozřejmě, že jo. A co si budeme povídat, Daniel Radcliffe, jako, i když nám vyzrál, tak pořád tam ta očička vidíme, už jenom ty brýlky chybí. V každém případě 500 na nákup, tak dcerku můžete poradovat tak nějakým tím sprcháčem, o jak je libo, výběr je tam velký. Rád jsem vás slyšel, ať vám to v práci rychle uteče.
2: Děkuji vám.
1: Mějte se krásně, naschle.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya.
6: Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
7: Partner je abstinent celoživotní, takže...
6: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
7: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
8: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Rádio Čas, doufám, že rodinná pohodička, ať už na pracovišti, za volantem nebo opravdu ještě v peřinách, pokud máte tu radost dopřávat si prázdniny nebo dovolenou a prostě své volné dny. Teď zavřete oči a schválně, pokud jako nejste takový ti jedinci, kteří moc snídají, vážně vás to nevyprovokuje, jak to ti naši posluchači krásně popisují, jo? Pracuju teď chviličku na brigádě v obchodě, takže je to peklo a velké dilema. Jinak si doma vezmu jogurt, vločky, ovoce, někdy si udělám vajíčka. My se vás totiž dneska se vás ptáme, co nejčastěji nebo nejraději snídáte. A Hanka fotku z té brigády poslala. A mají tam čerstvé pečivo a mimo jiné úžasné, buď to v dolky, anebo taky marmeládou plněné koblihy, jo. Tak já se jí vůbec nedivím, jo. Přeju dobré ráno, Ráďo. Já obvykle nesnídám nic, ale když už tak, no, míchaný vajíčka s kečupem a sýrem, zabalená v tortile a zapečená mňam, to je od Hanky z Budějic, pozdrav, dobře? A zkusím ještě od Renči, hezké pondělí, Ráďo, moje snídaně je chlebíček s vajíčkem na měko, nesmí chybět kave, a když tady mám vnoučátka, tak jedou palačinky nebo lívance. To se přiznám, to jsem v životě neměl, já teda palačinky a lívance zbožňuju, ale takové to klasické americké, protože u nich je to taková jako symbolika snídaně, třeba i s tím javorovým syrupem jsem v životě ještě nevyzkoušel. A hlavně v tento čas, takže pořád je co dohánět. Takže pište, nahrávejte Facebook, WhatsApp, no a my se těšíme na další 60-minutovku s vámi. Za 2:07 čerstvé informace má i dnes Martin Fabík.
1: Megaléto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Megaléto na Rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapříčky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Aktuálně si dávejte pozor na Brněnsku v ulici Merhautova poblíž vojenské nemocnice. Probíhá tady vyšetřování nehody, havaroval zde motorkář. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Dále buďte opatrní na silnici v oblasti Brno-Líšeň, poblíž Kanic. Havarovalo zde osobní auto, může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Česko čeká ochlazení a bouřky. Ostravu roztančí folklor z celého světa a v Olomouckém kraji odstartoval festival Chutě kraje. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Po vedrech přijde do Česka výrazné ochlazení. Teploty dnes klesnou zhruba k 25 stupňům a přidá se déšť a silné bouřky. Přehánky a oblačné počasí budou pokračovat i v dalších dnech. Podle televize LTV Plus může v pátek teplota klesnout až ke 20 stupňům Celsia.
6: Morava aktuálně.
5: Ostravu roztančí folklor z celého světa. Ode dneška do pátku čekají návštěvníky koncerty, tance a ukázky lidových zvyků. Dorazí například umělci z Indie, Mexika, Slovenska nebo Polska. Vystoupení budou zdarma a uskuteční se na několika místech ve městě. V Olomouckém kraji odstartoval oblíbený food festival s názvem Chutě kraje. V neděli se představil v Šumperku, 23. srpna pokračuje v Jeseníku, 30. srpna v Prostějově, 6. září v Olomouci a 13. září v Přerově. Co všechno nabídne, prozradí mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
7: Festival vznikl s jasnou vizí. Chceme posílit regionální identitu, podpořit lokální výrobce a oživit cestovní ruch. Projekt se zaměřuje na propojení podnikatelů, kulturních a zájmových spolků, lázeňských institucí i jednotlivců, kteří mají chuť představit své produkty a nápady široké veřejnosti. Na festivalu najdete zajímavé restaurace, bistra a producenty z regionu, které doplňuje výběr zajímavých gastroprojektů z jiných koutů republiky.
4: Rádio Čas, sport.
5: A česká plavkyně Barbora Sémanová skončila šestá ve finále závodu na 400 metrů volným způsobem na mistrovství Evropy v Paříži. Na medaili tentokrát nedosáhla, přesto se v závěru posunula o jednu příčku. Jan Čejka obsadil sedmé místo v polohovém závodě na 200 metrů. Zvítězil Maďar Hubert Kos. Dnes bude převážně zataženo a oblačno. Na některých místech se mohou objevit přehánky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další závěr.

0: hity, které milujete.
1: Já si myslím, že třeba, že nevyhrávají aktuálně první desítku nejoblíbenějších jmén pro maminky, které se rozhodují, jak pojmenovat své holčičky, tak jméno Petra letí a hlavně jako v minulých i desítkách let letělo, takže každý si vybaví minimálně jednu, kterou zná, která má dneska svátek a možná i na prstech jedné ruky a možná i desítky. Jo. Takže Péti Peťulky ještě jednou krásný svátek. Za tým Rádia Čas zdraví moje maličkost, taková velká maličkost, tetovaná kníratá, ale prostě moje maličkost. Zdravím Soběslav Bednář. Obvykle ve dvou, ale Lenče má trošku prodloužený víkend, takže i vy, nevím v jakém stavu jste, jestli běžného pracovního dne nebo dovolenkovém, prázdninovém, prostě pohodu, pohodičku. A na Rádiu Čas ještě jednou dneska otázka, připomínám, můžu? Co nejčastěji nebo nejraději snídáte? Nafotit, namluvit, napsat o jak je libo a hlavně dobrou chuť, moji milí. 704.

0: Basta. Hity, které milujete a taky zážitky, dokonce někdy i sportovní, teda takhle, v případě ranní dvojky, teď teda mojí maličkosti, jsou to většinou zážitky úsměvné, ale jinak jde o velké výkony, tak já začnu tou oficiální pozvánkou, prostřednictvím Rádia Čas, a potom, když tak přidám něco ze svého a trošku si zapláčeme a já se opět objednám na terapii. Blíží se nám další fotbalový svátek a hlavně pro malé kluky a holky, pro malé fotbalisty, protože už 22. a 23., což bude tento víkend, se v Malých Hošticích u Opavy uskuteční už 13. ročník mezinárodního fotbalového turnaje Visegrad Cup 2026. Tam se představí právě mladé fotbalové naděje, narozené tuším 2017 a mladší. A na akci vás pozve i mistr světa. Já vím, že to nedává logiku, jo, v letech na lyžích a olympijský medailista, ale prostě sportovec srdcem a duší Jaroslav Sakala.
1: Dobrý den, mé jméno je Jaroslav Sakala, rád bych vás pozval na velký mezinárodní fotbalový turnaj dětí Vyšegrad Cup, který se uskuteční 22. a 23. srpna v Malých Hošticích u Opavy. Těšit se můžete na téměř 20 klubů ze 4 zemí, zajímavé osobnosti, bohatý doprovodný program a hlavně na skvělý dětský fotbal. Pojďte fandit, bavit se a užít si s námi víkend plný sportu.
0: Jaroslave, díky za pozvánku, já to říkám strašně světově, ale můžu to říct teda i česky, ne Vyšegrad, ale Vyšegrad Cup 2026, to nejdůležitější. Že součástí programu a mimochodem mám pocit, že i s docela slušným počasím, jak jsem se koukal na předpověď, bude i charitativní dražba sportovních dresů a její výtěžek poputuje jak na podporu domova pro seniory v Kravařích, tak taky, a to je podstatné, hodně dětské oddělení Slezské nemocnice v Opavě, tak jako ať se ještě víc vymazlí a klukům a holkám, když už je napadne nějaký ten moribundus, tak ať se prostě léčí líp. Takže kdyby něco, Malé Hoštice, tento víkend, těšíme se na vás. Sportu zdar. No a na závěr, jenom taková, co se týče mě a sportu, občas jsme byli nuceni k tělesné výchově i na základce, tuším, že i na střední, vždycky jsem skončil v bráně, ale ne proto, že by měl postřeh, ale kluci měli takovou teorii, protože jsem býval jako ještě rozměrnější chlapec a proč já to vždycky prozrazuju, jako tak ho tam prostě postavíme a snad to jeho velké tělo nějaký ten míč zachytí, no. Takže tak, no.

0: Jsem rád, že vás taky slyším. První vlaštovky i namluvené přes WhatsApp, Rádia Čas. Ale jedno, jestli pošlete fotku nebo to klasicky jenom napíšete, prostě dneska společně snídáme. Už dávno prý neplatí, že člověk musí posnídat vydatně, protože někdo jí zdravě, někdo vůbec ne, ale zase to tak nějak rozumně dopřeje během dne. Zkrátka zajímá nás, jestli vůbec snídaňový jste a co na tom talíři je nejčastěji. No a tou ranní vlaštovkou je teď posluchačka Evča, takže pouštím.
1: Ahoj, tak já teda nesnídám, ale když už se rozhodnu posnídat, tak si to vymazlím hezky. Fajně se rozmazlím v tom, že si udělám vejce, čerstvé pečivo s maslíčkem, k tomu zeleninový salát a latečko, a nebo když mi někdo něco připraví. Ahoj.
0: Ahoj, Evi, jestli dobře slyším, tak možná už v pracovním procesu po dovolené, tak ať vám to utíká. Jo, ještě k těm snídaním během pracovního týdne. Nejčastěji snídám jogurty z mysli nebo taky kaši, to píše Mili, ale těším se na příští týden na dovču, kde budu jíst všechno, co na stolech uvidím. To dokonce i moje ségra vzpomínala, která si po delší době dopřála dovolenou u moře na začátku prázdnin, a říkám, a proč si dáváš all inclusive, protože moje sestra je takové, jeste, nejeste s rozumem, jo, ta jako, já nevím, tady malá mrkvička, tady malý hrášek, tady jako 10 deka kuřecího, možná jako tak trošku jako s kořením a tak dál, jsem tam nějaké to ovoce a říkám, Šárko, tak jako, on říká, ne, tam určitě ochutnám, tak prosím nás pěkně, strašně chválila, že byl na velký výběr, a já říkám, no tak a co si jedla? No, spoustu ovoce jsem měla a ani jako zmrzlinu jsem, jako taky jsem ochutnala, já nevím, jestli byla nějaká karamelová nebo vanilková nebo něco, myslím, že měla 2 lžičky, jo, takže tolik moje sestra all inclusive, na jí snídaně se ani neptám a myslím, že už přiběhla do práce, takže nemůže ani reagovat. Bobby už zase řekla, že oni prozrazují všechno, takže prosím vás, pište, nahrávejte, vyfoťte a hlavně se mějte krásně, protože třeba, že se nám blíží trošku změna počasí, prázdniny rozhodně ještě nekončí. A to je fajn, ne?
2: Dobré ráno, Moravo. Nejlepší důvod vstát z postele. Každý den na Rádiu Čas.

0: Krásný nový den, 7 hodin 23 minut, nejenom nový den, nový týden, startuje pondělím 17. a to znamená, že svátek má Petra, jenom ať máme ten ranní balíček pro ty, kteří si přispali a teď vůbec neví, co se děje. Mimochodem posloucháte Rádio Čas a Radima, já vás zdravím. No a teď si dáme jednoho obra, nebo spíš obrini, ale pozor, jako musí se nechat, je opravdu krásná. U našich sousedů mají rekordmana, rozhodně nejvyšší sochu svého druhu v Evropě, to znamená na tomto kontinentu. A je to panenka Marie. Ale mimochodem vypadá opravdu krásně, není to žádný kýč, má necelých 56 metrů, ať jsem úplně přesný, 55,6. Je to v polské vesnici Konotopie a kousek odtud žije takový páreček, co si budem povídat, on je to miliardářský páreček, Roman a Gražina Karkosikovi, ať jsem úplně přesný. No a prostě jako dařilo se jim dobře a podnikali, vydělali velké peníze a chtěli těm nahoře, včetně tedy panenky Marie, poděkovat. Takže udělali tohleto gesto a prostě se sbírali penízky a postavili tohleto speciální dílko, které bylo vysvěceno. Já jenom připomínám, že úplně ta největší panenka Marie stojí na Filipínách a měří necelých 100 metrů, 98 kousků, jo. Ale rozhodně to třeba překonalo rekord sochy Ježíše z brazilského Ria. My to trošku takové to překonávání a kdo má větší, připomnělo tuhletu scénu.
1: Když vy přistavíte, tak my to požereme štok. Když vy břízolit, tak my kachličky. A když vy inženýrku, tak my to budete koukat.
0: To budeme koukat a já si říkám, co my v České republice, co by se nám podařilo takhle postavit. Už máme zmenšenou tedy Eiffelovu věž, ale tu máme zvětšenou, teda zmenšenou, takže teď by to chtělo taky nějakého obra. Kdo by nás tak jako krásně představoval? Myslíte, že by turisti z celého světa jezdili třeba na, já nevím, 100-metrového švejka? No, popřemýšlíme si.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Laj, la, laj, nachmelené chardonnay.
4: Nachmelené. Kdo z vás by nemiloval tu hravou chuť vína s chmelem? Nachmelené chardonnay, grepové, růžové i extra chmelené, v láhvi nebo v plechu, to je láska navždy. Chutná všem. Najdou se v něm milovníci vína i piva. Nachmelené. To je hravá chuť vína s chmelem.
5: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
6: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: Muzika bude, další dvě kola časovaných hodin budou a myslím, že 7.26 je nejvyšší čas na druhou várku horoskopů, takže 17. srpnový den a náš dvorní astrolog už víc než 20 sezon v plné polní, já předávám slovo. No a třeba zjistí, jak se dneska bude dařit střelcům, protože spoustu otázek za chvíli ve výš nevíš, dnešním datem ode mě dostane kolega Martin Fabík a ten je ve střelci, tak schválně si to poslechneme. A jinak den na pohodu vám všem.
8: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
9: Pondělí bude s převahou hvězdných aspektů souladných. Věci by se měly dařit, vše bude v pohybu, užívat si budeme léta a věci milostných. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani si mohou připadat jako na tobogánu. Lvi se budou častěji zaměřovat na zábavu a radvánky a střelci se mohou dostávat do sporů s rozvahou a klidem. Kozorozi budou mít tendenci zabývat se zejména sami sebou. Býci si půjdou nekompromisně za svým a pany se budou chovat především prakticky, pragmaticky. Váhám se bude dařit ve společenských aktivitách. Blíženci mohou být překvapováni mnohými společenskými událostmi a vodnáři budou inklinovat k předvádění se. Ryby by měly zaznamenat zvýšenou citlivost a vnímavost. Štíři budou v neustálém pohybu a radci se mohou zamýšlet nad svými výdělečnými možnostmi. Hvězdné pondělí. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
8: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Bylo půl osmé a nepřihlásil se o to, jako že bych chtěl odpovídat. Musel jsem si pro něj dojít. Kolega Martin Fabík, ahoj. Ve
1: ahoj, dobré ráno, ahoj, dobré ráno.
0: Martin, ještě jednou děkuji za pozornost, kterou jsem tady našel na stole. Úžasnou, sice ne tebou vyrobenou, ale donesenou borůvkovou marmeládu. A protože jsem tak nějak tušil, jako že se něco takového může stát, doufám, že Lenča neposlouchá, jí jsem taky vzal, ale i ty ses dočkal takového toho slavného vajíčka s překvapením. Ano. Ale pozor, tentokrát je to pozdrav z Prahy a tentokrát jsem vybral kousek, kde by prý, nemusíte skládat, že prý by tam rovnou měla být postavička. Jo?
1: Jeden kousek, jo, takže ano. Můžu to otevřít?
0: Otevři v přímém přenosu, mě zajímá, to je bezprostřední.
1: To je nějaký viking, ale nevím, co to jako je za vikinga. Je to nějaký sněžný muž možná, což možná sedí ke mně, no, sněžný muž.
0: Aha, mhm, to tak.
1: Nebo co to je?
0: Bezemoční reakce, já neznám. Vždyť je počkej, jo, a on hýbe hlavičkou. Dívej se.
1: Já se vrám do auta, bude to jak ten pejsek, co hýbe to hlavou.
0: Promiňte, teď jsem ti ho trošku handicapoval a podobně. A jak si ho dáš do auta, prosím tě, když mi spadlo na počítači, který se
1: nehýbe. Já si ho tam přilepím. Dobře, přilepím si ho. Ale takže, super, děkuju. Je to sundat ta hlava, nebo ne?
0: Marťo, tak ježíš, Mara, tak je to One Piece a ty budeš sundávat hlavu.
1: Dobře, jsem to chtěl zkusit, no, fajn. Dobré, pokračuje, můžem na to.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo.
2: Víš, nevíš.
1: No, to jsem zvědavý.
0: Já jenom připomínám, že je to nachystáno několik dní dopředu a neviděl jsem, kdo bude mít směnu, jo? Tak jen tak
1: aha,
0: na okraj.
1: Dobře.
0: V roce 1982 vyšlo první oficiální CDčko, jo, jako hudební nosič, tak jako známe dneska.
1: Super.
0: Pamatuješ si, jaký slavný interpret se prodával jako první právě na CDčkách? Nebo dokonce o jakou desku konkrétně šlo?
1: Vím, že se používá Discman na to, ale první CDčko...
0: No, já mám samozřejmě ukázku. Jako z té doby...
1: Z té doby,
0: jeden z těchto singlů, moje oblíbená písnička, byla na této desce. Říkej, že neznáš.
1: Připomíná mi to ABBU, ale nejsem si jistý, jestli ono. Jo.
0: Je to ABBA, byla to deska The Visitors, přesně tak.
1: Znám ABBU, miluju ABBU.
0: Head Over Heels naprosto miluju. No tak když, cože, co jsi říkal?
1: Že miluju ABBU.
0: Výborně, další otázka. Dej mi dohromady křestní jména členů skupiny ABBA, kterou miluješ.
1: Maria. Já miluju hudbu, jako, tak, ale to jejich jméno.
0: Víš, že ten název vznikl právě podle těch křestních jmen, že jo? Tak máš nápovědu.
1: Super, no tak...
0: Co?
1: Já nevím, no... Já znám jenom písničky, názvy
0: ani,
1: písniček.
0: Ani jednoho nedáš dokupy? Dobře, tak...
1: Bredla, Brenda...
0: Ne, Bredla to není, ne. Ale
1: tak
0: to
1: Brenda
0: jsi...
1: nebo Bob, Billy?
0: Ty jsi v Americe, to byly Švédové, dobře. Takže Agneta, nebo Agneta, že jo? Aha. Potom byl Björn.
1: Björn.
0: Björn. Aha, a potom byl Benny.
1: Benny, no.
0: A potom byla Annie Fried, ale říkalo se jí Frida, jo, takže aha. Annie Fried. Takže tohle je takové malé, a ty už si to budeš pamatovat.
1: No, budu, takže Bjorn a to je tak všechno.
0: V roce 1945 vyšla poprvé Farma zvířat od George Orwella, známá knížka, známý román, takže bychom se podívali ještě na další slavné zahraniční
1: můžeme,
0: autory.
1: Určitě, pojďme.
0: Kdo napsal Velkého Gatsbyho?
1: No já vím, kdo hrál ve filmu, to vím, ale to asi není otázka, na kterou mám odpovídat, že?
0: Cože?
1: Bude to Leonardo DiCaprio.
0: Jo, tak uznáme mu aspoň toho Lia, jinak teda ne. Je to Francis Scott Fitzgerald.
1: Ano.
0: Pýcha a předsudek a byla to žena. A nebyla to Božena Němcová.
1: To já vím, že nebyla Božena Němcová, ale vím, kdo hrál ve filmu, Keira Knightley tam hrála v tom filmu.
0: Dobře, tak jo, tak a zase jinak. Ne?
1: Tak aspoň půl bodu, tak aspoň to pomalu sbírám. No, však já vím,
0: Jane
1: dobrý.
0: Austenová, tak, nebo Jane Austen.
1: Ano.
0: A to bys mohl dát, obraz Doriana Graye.
1: Kdo si připravuje zítra, víš, nevíš?
0: Lenča.
1: Dobře, tak já ve čtvrtek, jo? Jenom ať jste připraveni potom. No nevím tady tu otázku, ten obraz.
0: A když,
1: obrazy,
0: a
1: nevím,
0: když,
1: jenom Mona Lisa prostě.
0: Zkus dodat, Oscar?
1: Oscar Wilde. Ty brďo, fakt, jo?
0: Ano.
1: No, dobrý.
0: Aha.
1: Fajné.
0: Aha. To narození nemá dneska třeba i nejenom herec, ale hlavně slavný režisér Filip Renč. A já jsem tě chtěl poprosit o jména dalších jeho filmů, no. A tak teď nevím, no, mladý muži, no.
1: Filipa Renče.
0: Válka?
1: Válka z...
0: To ne, to nemůžeš vědět, no. Válka barev.
1: Válka barev, mhm. Uh-huh.
0: Hlídač.
1: Kr...
0: Hlídač číslo.
1: Aha.
0: Teď řekni nějaké číslo.
1: 7.
0: 47, ale to se spře...
1: Jo, 47.
0: Ano, výborně, ano. A román?
1: Pro ženy.
0: Výborně, dobře.
1: Ale to byl Michal Vivek, ne?
0: To byl Rejža.
1: Jo, Rejža, jo, pardon, jo, já jsem trochu roztěkaný. Dobře,
0: ano,
1: pohodě.
0: Výborně, ano, hodně roztěkaný. V roce 1883 měla svou veřejnou premiéru Hymna země, Ježíši Kriste.
1: No, tak
0: no,
1: pojď.
0: Jak říkám, psal jsem to dopředu. Mm-hmm. Hymna země, na kterou teď se budu ptát, jo. Ta hymna, teda pardon, ta země leží v Karibiku.
1: Ano.
0: Jo? Panuje tam tropické klima po celý rok.
1: Kuba. Mm-mm. Miami, Florida.
0: Ne, počkej!
1: No.
0: Hlavním městem té země je Santo Domingo. Ne?
1: Ne.
0: Úředním jazykem je tam španělština, to je takové logické. Je domovem vášnivého tance merengue, nebo merengue. Ne, nevíš, dobře.
1: Dominikánská republika.
0: Jo, je to
1: tady, Ježíši Kriste. Dobrý, jsem dobrý, papaparapštu, dobrý.
0: No vzhledem jako k předchozím asi šesti typům, pampara pump, ale dobře, tak fajn.
1: Každý bod se počítá, ne?
0: No a v rychlosti dneska je i Mezinárodní den secondhandů, sekářů prostě. A ty mi výjmenuj během časového limitu
1: ano.
0: Údaje.
1: Anglie.
0: Ne, alespoň 15 kousků oblečení, které si můžeme v secondhandu pořídit.
1: Rifle, kalhoty, klobouk, košile, kravatu, kolečkové brusle, boty, šály, záslony, župany, vesty, taneční klobouky, hračky, plyšáky, kabelky, peněženky. Mamka pracovala v sekáči, víš, takže mám výhodu.
0: Já vím, zadání, no právě to se chci jenom zeptat, protože zadání znělo 15 druhů oblečení.
1: Já jsem řekl všechno, že?
0: Řekl si všechno, třeba záclony, jako takhle, někdo vypadá, že má na sobě záclonu, šaty z peněženek si neumím představit, skločku, ale protože z toho řekl 15 až 20, tak mu to bude uznáno.
1: Dobře, děkuju moc.
0: A bude mu poděkovat.
1: Děkuju, taky děkuji.
0: A protože vím, že už se kouká na hodiny, musí chystat další zprávy Rádia Čas, ano, takže přesně. Dámy a pánové, to byl Martin Fabík, děkuji.
1: Ahoj. Rádio Čas.

0: Hity, které milujete, radím Radio Čas, pohodička k snídani, dobrou chuť a o té snídani to dneska je. Ptáme se vás, co nejčastěji nebo nejradši snídáte, takže nám ji můžete vyfotit, můžete se podělit na Facebooku, případně WhatsAppu Radio Čas. Třeba nejlepší snídaně jsou prostě sladké, banánové lívanečky, krupice, koblih, koláč, croissant a ta krupice nemíchat samozřejmě, přes WhatsApp Radio Čas, Libuška a tak dál a tak dál. Nicméně, pokud dobře počítám, tak letos je to už 15 let, kdy padl rekord, ale pozor, z toho bych si příklad nebral, jo? Na to bych se netroufl ani doporučovat. Ten rekord má na svědomí Brit Steven, říkejme mu Steven, který popapal svého času nejvydatnější snídaní na světě, The Big One se jmenovala, a představovala neuvěřitelných 7500 kalorií. Pokud se nepletu, nějaký dospělý muž, doporučená, kolik je, 2500, maximálně 3000 kalorií za den, jo, takže k snídani 7500 kalorií, což byla taková výzva restaurace Hungry Horse, tedy hladový kůň, je prostě kdo to spořádá, tak to bude mít zadarmo a ještě ho možná jako zkontrolují na koronární jednotce. Tenhle ten kousek, který měl celkem 3 kilogramy, obsahoval, cituji, 3 párky, 3 hovězí burgery, 3 smažená vajíčka, 3 velké plátky slaniny, 3 kusy černého pudinku, další 3 hranaté párky, potom ještě 3 porce fazolí a 3 porce hub. Je vám to málo? Dobře. Ještě k tomu byly 3 bramborové wafle, 3 bramborové kornouty, 3 smažené placky, 3 porce smaženého chleba, 3 skývy chleba a 3 dávky pečených toastů. Podstrženo, sečteno, a já myslím, že to přežil ve zdraví, ale jak říkám, tohle to jsou takové perličky, zajímavost, ale do šuplíku nikdy neskoušet, jo? Ale ať už máte na talíři cokoliv, i krásně hříšného, užijte si to dosyta, stejně jako přítomnost Rádia Čas. Já se přiznám, já jsem slastně polknul. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Já myslím, že když má člověk nějaké ty nervíky, že zhubne i nějaký ten kilogram, i kdyby vydatněji posnídal, tak ještě jednou připomínka, že tady máme další kolo časovaných hodin. 500, tedy voucher v hodnotě 500 korun na nákup produktu na e-shopu ventobohemia.cz. Ať jsem přesný, e-shop.ventobohemia.cz. Hezké na rozmluvení, Ráďo. Jednak čističe Dr. House, to znamená ty, kteří se potrpí na pořádek, ať vám to doma voní. No a samozřejmě taky péče pro vás, vaše miminka, pro celé rodiny, to jsou produkty osobní péče Meetu a Nebou. Koukali jsme a jak říkám, v podstatě od chodidel až po vršek hlavy vás obstarají třeba i včetně dětských šampónů a sprcháčů právě pro miminka a tak dál. Takže hezké nákupy, tedy v případě, že se dovoláte jako pátý nebo pátá v pořadí a zodpovíte jednoduchou otázku. 77 66 12 800, jedeme právě teď.
1: Dobré ráno.

0: Rádia Čas.
1: Tak už to přišlo, druhé kolo časovaných hodin, ventobohemia.cz, tedy e-shop ventobohemia.cz a 500 na nákup pro koho tentokrát, tedy možná. Dobrý den, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Zuzka.
1: Zuzi, zdravím vás, už po snídani?
2: Ne, ještě ne, nikdy mi nezbyde ani čas.
1: Počkejte, v jakém slova smyslu, ještě pracovní povinnosti, nebo jste taková uspěchaná, jakože že ani se nenadlábnete, než přijde oběd?
2: Uspěchaná.
1: Pořád něco dělá, že jo? Dobře, ale když už se zastavíte a můžete, kdyby to bylo, jak se tomu říká, ubrousek, prostři se, stolečku prostři se, tak co byste si přála, kdyby to měl být jako ideální snídaně, nějaký model prostě, co by tam bylo?
2: No, mám ráda vajíčka, nějaká ta smaženíčka.
1: Ale já to vidím úplně stejně. Říkám, na hotelu jako po ránu, po nějaké romantické noci je to úplně nejlepší. Ale vy voláte trošku z jiného důvodu, takže chcete rovnou na otázku?
2: Ano.
1: Dobře, fajn, ať to nezdržujeme. Zuzi, který orgán v lidském těle pumpuje krev?
2: Ano.
1: Nážně? Jste řekla ten častý omyl.
2: To pro.
1: Každý pořád říká srdce, ono, protože oni jsou to uši, jo, a málo kdo to ví a pamatuje si to ze školy, takže nechodila jste na přírodopis, jo? Vy mi pořád nevěříte. Vy mi pořád nevěříte, Zuzi.
2: Ne.
1: Je to tam. Tak, bezprostřední pocity.
2: No, ze začátku jsem vám pak nevěřila, že by.
1: Já se jenom zeptám, protože ta výhra jsou samozřejmě online nákupy. Jak si na tom stojíte jako v dnešní době? Protože já až na nějaké výjimky se tomu pořád ještě vyhýbám. To znamená, v nakupování přes internet už to máte prostě, jste profík, nebo pořád ještě se v tom hledáte?
2: Ne, často nakupuju přes internet.
1: A všeobecně z obchody zatím spokojená, jako takhle, někdy opravdu už se mi stalo, že člověk si objednal, dejme tomu, jeden den odpoledne a druhý den ráno to měl doma, jo, což je geniální, jo, takže má to své výhody. Takže zatím spokojená v tomhle směru?
2: Ano, spokojená.
1: Tak doufám, že budete i tentokrát, užijte si svou výhru a mějte se báječně a zdravím do rodného města. Mějte se krásně.
2: Děkuji, taky, naschle.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas. Tik tak. Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: A je to tady, velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Na mě je nejhorší to, někde nejlepší, ale prostě když jsem v pracovním procesu, mimochodem dobré ráno s rádiem Čas, za chvilku bude 8, krásně to s vámi utíká, tak když řeknu občas nějakou hlášku nebo v uvozovkách zažertuju, nebo se občas pokouším, tak většinou jako velmi rychle zapomenu, o čem jsem mluvila. Teď přišla zpráva od Alenky, tímto jí zdravím. Dobré ránko, Radime, zrovna uklízím, samo jako každý den, a vaše poznámka, že ti co uklízí, a co jsem si nemyslela, že jsme čističi, mě velice pobavila. A to je teda hodně špatné, protože já mám úplně výmaz. Já vím, že jsem to nikdy naznačoval, ale vůbec nevím, čeho se to týkalo a proč jsem to říkal a jestli to bylo pozitivní nebo ne. Ale Alenko, jako smějete se, tak doufám, že to bylo pozitivním směrem. A díky, že to s námi žijete, protože v tom je WhatsApp úžasný. Posíláte fotky, nahráváte, klasicky napíšete. Třeba co se týče snídaní, dnešní téma, vaše oblíbená snídaně, co nejčastěji. Pozdrav od Lenči. Krásné ráno. Já miluju snídaně. Zbytek jídel během dne odfláknu klidně chlebem s něčím, ale snídaně musí být něco speciálního. Pozor, jeden z prvních gurmánů je Lenča, jo? Vymazlená ovesná kaše, avokádový chlebík, palačinky nebo lívance. Nejlepší jsou samozřejmě hotelové snídaně nebo branče v nějaké fajn kavárně. Tady si to někdo umí užít, takže dávám taky srdíčko. Jste zlatí, že to s námi... Opět jsem polkl, protože jsem si to všechno představil, že to s námi žijete, a dokonce, protože ještě nejsme v 5D, si to sami doma vychutnáváte a my vám to tiše závidíme, ale přejeme.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na silnici v oblasti Velešovice. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Stále buďte opatrní na Brněnsku v ulici Merhautova poblíž vojenské nemocnice. Probíhá tady vyšetřování nehody. Havaroval zde motorkář. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Pozornost mějte na silnici v oblasti Brno-Líšeň poblíž Kanic. Havarovalo zde osobní auto. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Krevní zásoby v českých nemocnicích.

0: Martin Fabík. Nemocnicím v Česku dochází krev. Situace je vážná také na Moravě, například ve fakultní nemocnici Ostrava. Aktuálně je nejvíce potřeba krevních skupin 0+ a 0-. V létě chodí k odběrům méně lidí, proto ministerstvo vyzývá dárce, aby přišli co nejdříve a pomohli doplnit zásoby.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava spustila pro veřejnost novou pocitovou mapu i anketu. Lidé v ní mohou snadno označit místa, kde jim v horkých letních dnech chybí stín, zeleň, voda nebo kde vznikají problémy s přívalovým deštěm. Více nám řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
2: Ke každému označenému bodu lze připojit vlastní komentář nebo návrh. Po ukončení sběru všechny zaznamenané body a komentáře vyhodnotí odborníci. Výsledky nám pomohou lépe poznat, jak lidé jednotlivá místa v Ostravě vnímají a ukážou, kterým lokalitám bychom se měli při dalším plánování věnovat.
0: Zapojit se mohou všichni, kteří v Ostravě žijí, pracují nebo se v ní pravidelně pohybují. Hlasování probíhá až do 6. září. Na Moravě je na prodej železniční trať dlouhá asi 5 kilometrů. Správa železnic za ní chce téměř 30 milionů korun. Trať leží na pomezí Zlínského a Jihomoravského kraje a místní obyvatelé už přemýšlejí o jejím využití. Ve hře jsou například šlapací drezíny nebo další možnosti pro turisty.
1: Rádio Čas, sport.
0: A česká běžkyně Tereza Hrochová skončila na mistrovství Evropy v maratonu 9. Náročný závod zvládla za 2 hodiny a 28 minut a na medaili jí chybělo 41 vteřin. Dnes bude převážně zataženo a oblačno. Na některých místech se mohou objevit přehánky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Další za hodinu.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Dneska ve Víš nevíš už jsme zmiňovali Oscara Wilda, který řekl, ono se to týká dnešního tématu, pouze nudní lidé jsou oslniví u snídaně. Jo? A jedna taková ze života, která se netýká ani tak snídaně, ale jako spíš vztahu, tak to řekla Marlene Dietrich a ta, co si budem povídat, jako ta to měla ověřené, protože těch partnerů a možná i partnerek neměla málo. Když žena muži jednou odpustila, nesmí mu ohřívat staré hříchy k snídani. A to si dámy, ale někdy i pánové, zapište za uši. Nicméně dneska jsme u toho základu. Snídáte? Pokud ano, co nejčastěji a nejraději? Foto jako důkaz by se ještě hodilo. Facebook, případně WhatsApp číslo 776612800. Mimochodem dneska sliním jako pes. Jen co si to všechno čtu. Zlatí jste!

Tak teď si kápneme božskou, nalijeme čistého vína. Ono by to možná jako stálo i za celodenní téma, ale zase jako některým by to šlo nechutné a podobně. Ale je to život sám, jo? A myslím, že na to naráží i některá partnerství a některá manželství v rámci takových těch prvních neshod a hádek. Mimochodem, dobré ráno z Rádiem Čas a teď už se dostanu k jádru pudla, ono se to vlastně taky týká rán. Pravda, bylo to v anketě, to znamená, ptali se oficiální respondentů a ne všichni můžou kápnout božskou. Nicméně každý pátý muž, dejme tomu 20% všech chlapů, přiznává, že stejné spodní prádlo, prostě ten kus, které si vezme třeba dneska v pondělí, tak nosí celý týden bez výměny. Jo? Takže velká, velká diskuze kolem toho o hygienických návycích. A já teda hrdě hlásím, já pozor, nebojte se, já hrdě hlásím, že jsem vlastně trošku ponížil na ten průměr, protože já mám pravý opak. Jo? Já tak všeobecně jako malý chlapec a potom dospívající mladý muž jsem byl tak jako ještě kulatější a víc jsem se potil na nožičkách a všude možně a vždycky jsem měl pocit, jako že... Já nevím, takový jako pocit nepohodlí. Teď poslední, musím se pochválit, poslední půl roku už to nedělám, ale ještě nedávno jsem u sebe vždycky v tom příručním velkém batohu nosil i náhradní spodní prádlo, co kdyby, jo. Takže u mě minimálně jedno nebo dokonce dva kousky boxerek za den a dokonce velmi často je tak nějak ošoupávám, i když kupuju docela drahé kousky, takže jako, jak říkám, já ponižuji ten průměr. Čistě náhodou, to není oficiální otázka pro dnešní den, ale dámy a pánové, máte třeba doma někoho, kdo to vede stejně, nebo jste na to dokonce hrdí, že spodky, promiňte mě třeba i kalhotky, to je jedno, které si vezmete jako takhle v pondělí, tak klidně do toho pátku, do soboty, pokud se unesou a jako nejdou moc cítit až za roh, tak jako unosíte, nebo, ale kdo by to přiznal, že jo, protože my vždycky u toho čteme jména a podobně, a tak jen tak na okraj, no. 8:10, to bylo malé hygienické okénko s Radimem na Rádiu Čas a popojedem.

0: Tak já jenom dopředu hlásím, mimochodem, krásné dobré ráno, pozor některým, třeba po nedělní akci i dobrou noc, ale Radio Čas, ty, které milujete a radím, obvykle přejeme ve dvou, ale Lenča má teď prodlouženější víkend, zaslouží si to holka, takže ji zdravím. V každém případě jsem před chvilkou načal takovou statistiku, že dejme tomu každý pátý muž přiznává, nevím, jak to mají ženy, ale každý pátý muž tak nějak jako, že prostě spotky, které si vezme v pondělí, tak vydrží do pátku někdy do konce týdne. Jo. Jsem říkal, jako znáte někoho takového? Jen tak na okraji, a protože to spolu žijeme, tak i Míša nám zareagovala přes WhatsApp Rádia Čas, dokonce poslala audio zpráv.
1: Dobré ráno, Rádio, zdravím. My se přidáváme k tvojemu dotazu, jestli máme spodní prádlo na den nebo na týden. My teda ta čísla ponižujeme. Já i můj manžel jsme možná maniaci trochu, ale když se v tom cítíme nepohodlně, tak klidně dvoje, klidně troje spodní prádlo za den vyměníme, no, protože ani jeden nemáme nějak rádi ten pocit nepohodlí. A jsme rádi za čistotu a takové to fresh pocit, takže se přidáváme spíše k tady k téhle straně. Měj krásné dobré ráno a díky za společnost, kterou mi budeš přes hodinu, protože cestuji autem, takže pěkné dobré ráno a strašně ráda tě poslouchám. Měj se hezky, papa.
0: Oho, jsi byl pustě do půlku a mimochodem není to zaplacené, jo, tak to mi dělá radost. Míšo, dobrý dojezd do cíle. Ježíši Kriste, tak to jsem rád, mimochodem, nevím, jestli to chlapi mají podobně, jo, ale teď v létě jsem hodně trpěl a fakt jsem myslel na vás, milé dámy, a záviděl vám sukně, protože jako pánům to tam zase moc neprofukuje a pokud člověk nechodí takzvaně komando, tedy bez spodního prádla, tak jako nalézt nějaké chladivé spodky, jako v dnešní době je to umění. Krásné ráno, další reakce, ale pozor, není to oficiální téma, jo, jenom jsme to tak trošku otevřeli po té statistice. Já ráno vstanu, vezmu si čisté spodní prádlo a večer k tričku na spaní zase čisté po sprše. Chlap to má stejně, ráno čisté a jak dojde z práce, tak sprcha a zase čisté, takže my do té tabulky nepatříme, ale řeknete si, ti pubertáci to mají jinak. Jasně, pro ně je problém jít je do sprchy, ale k tomu, aby se puboš začal cítit, stačí se zamilovat, aha, a hned z toho máte koš plný všeho, nejen spodního prádla. Já vám rozumím, to jsem slyšel tenhle ten fenomén, ale na druhou stranu, tak jako těch pár mladých dospívajících, které znám, tak spíš pravý opak, že nejenom holky, ale i kluci v té koupelně tráví neuvěřitelně moc času. A když se podíváte třeba, jak já hodně bývám v Praze, jak všichni kráčí vystylovaní do posledního detailu a řekl bych, že to je teda naprostá většina takových těch, takže za nás to bývalo takové ty opotky a vytahaná trička a kašlu na vodu. A to už jsme se vrátili do 20. století, že? Takže zpátky do současnosti, dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár už za chvíli a vám přesný čas, jenom tak, ať si uděláme pořádek v rámci toho nového dne. 8.17.

0: přijel čas. Horoskopy na dnešní den.
1: Nový den si žádá vaši pozornost a vy si žádáte Milana Gellnera a nějakou tu dobrou radu do života i do nového týdne. Tak tady je, předávám slovo.
2: Pondělí bude s převahou hvězdných aspektů souladných. Věci by se měly dařit, vše bude v pohybu, užívat si budeme léta a věci milostných. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani si mohou připadat jako na tobogánu. Lvi se budou častěji zaměřovat na zábavu a radvánky a střelci se mohou dostávat do sporů s rozvahou a klidem. Kozorozi budou mít tendenci zabývat se zejména sami sebou. Býci si půjdou nekompromisně za svým a pany se budou chovat především prakticky, pragmaticky. Váhám se bude dařit ve společenských aktivitách. Blíženci mohou být překvapováni mnohými společenskými událostmi a vodnáři budou inklinovat k předvádění se. Ryby by měly zaznamenat zvýšenou citlivost a vnímavost. Štíři budou v neustálém pohybu a radci se mohou zamýšlet nad svými výdělečnými možnostmi. Hvězdné pondělí. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
0: Dobré ráno, Moravo. Nejlepší dávka hudby, vtipu a energie na Rádiu Čas. Na Rádiu Čas.
1: No tak nevím, zatím mám pocit, že z vašich zpráv, tedy pokud zrovna nepatříte do skupiny nesnídaňový, tak spíš ze 60% dáváte přednost sladké podobě. Dneska se vás ptáme, co snídáte nejčastěji. Eva napsala, mám k snídani ráda vejce na všechny způsoby, anebo palačinky se šláčkou a ovocem. Já většinou zase, pozor, je to i s fotkou, sladkou snídaní, palačinky, lívance, jogurt a ovoce, ale ráda i vajíčka na všechny způsoby. To byla pro změnu Hanka. Já to vidím asi takhle, milí moji, že v podstatě jako značka Ideál by pro vás byla vajíčka na všechny možné způsoby, ale nejčastěji míchaná la hotel, k tomu nějaká ta kobliha, lívaneček, trošku kave a co nám schází. No co nám schází, tak to se dozvíme už za chvíli v ulicích Moravy a Slezska, protože jsme vás překvapili snídaňově i s mikrofonem.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.
0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
8: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.

0: Znám lidi, ale opravdu jenom pár. Mimochodem, opět málem bych zapomněl. Krásné dobré ráno s rádiem Čas, i když pomalu už se to blíží k dopolední, ale pořád ještě ráno. Znám lidi, kteří si klidně přivstanou o nějakou půl hodinku, hodinku dopředu, aby měli čas pro sebe, nejenom za to zacvičit si, dát si sprchu, ale opravdu v klidu se posadit k snídaní a dopřát si bohatý stůl plný jídla. Já to znám teda spíš opravdu jako z takových těch filmových scén a la Amerika. Vůbec nevím, jak to někdo může stíhat, ale prostě znám takové. Takže se ptám, co tam je na tom talíři, co snídáte nejčastěji nebo nejraději, i když ono se to občas různí. A zasondovali jsme i v ulicích Moravy a Slezska, takže...
1: V dětství jsem měla ráda chleba s maslem a pak jak to odšlo, tak jenom ta káva, káva a káva.
2: Teď většinou to tam doma v lednici.
3: Tak já nejraději snídám třeba bílý jogurt, tvaroh a takhle, aby to nebylo těžké na žaludek na ráno. Nezvládám takové ty kousací věci.
4: Já snídám pravidelně a většinou nějaké tousty se salámem.
5: Tak to je celkem problém, protože já nesnídám. A když, tak mám rád anglickou snídaní.
6: Ráno nejčastěji snídám, to je takové trošku kontroverzní, snídám kafe.
7: Já vůbec nesnídám.
8: Nejraději snídám asi míchaná vajíčka.
0: Nejvíce mi líbila ta paní na začátku. Káva, káva a ještě káva, ta má několik hlasů, stejně jako vajíčka. A ještě hodně taková ta zdravá kombinace lidí, sakra. Jako kde se všichni berete vy zdraví? Jogurt a borůvky, hlasuje Jakub a Eva mu zareagovala pro změnu jogurt a banán, to je zase moje oblíbená večeře, jo. Každý to má trošku jinak, někteří nám ty dobroty i vyfotili a myslím, že máte dobrý základ krásného dne. Mimochodem, já mám pocit, že snad u nikoho jsem neviděl slovíčko salát. Nebo tlačenka, i když i takové znám.

0: milujete a jeden borec za druhým, tak pokud vám alespoň jedna písnička takhle z rána udělá radost, jsme rádi. Za tým Rádia Čas zdraví Radim Soběslav Bednář, no a teď už probereme faunu, floru, si občas pletu. Ne, fauna jsou zvířátka. Česká, roztomilá, chráněná, i když jako moje máma, když je vidí třeba i u nás na chatě a jsou tam, takže to je jako dobré znamení, že zdejší příroda je čistá, tak je to vždycky jako zážitek, který vyděsí, a to jsou prosím pěkně netopíři. Úžasná zvířátka, plachá zvířátka, nenapadla by vás, ale jak píšou i všechna média, v posledních dnech v České republice vzrostl počet lidí pokousaných netopíry. Hlavně na Plzeňsku se teď jako nechalo preventivně po takovém zákroku netopíra naočkovat několik lidí proti vzteklině osob, ale jak říkají odborníci z branže, tak jako není to tak, jako že by to bylo jako ve filmu Ptáci od Hitchcocka, spíš neodborná manipulace se zvířátkem, zkrátka nějaký dělník na stavbě ho třeba načapá, vezme ho, berete je bez rukavic, snažíte se je přesunout z bodu A do bodu B a prostě bobci se brání, no. Mi to hodně připomíná zážitek z dětství a jako pořád to tam ještě někde je, takže i ta okýnka nenechávám otevřená v noci, jak bych mohl, abych se nespotil. No, zkrátka naše teta, kocanda jí říkáme, když jsem byl malý kluk, tak vyprávěla. A to jsem takhle ležela, mimochodem bylo to v pátém, ona bydlí v pátém podlaží takového velkého výškového domu v Opavě. To jsme takhle leželi a najednou já říkám, Pepo, Pepo, mě se dotklo něco tváře, byl jsi to ty? Ale prosím tě, spí, já jsem se ti nedotýkal tváře. A potom se to dotklo tváře ještě jednou, tak jsem rozsvítila a tam byl netopír. No a potom popisovala ještě další půl hodinu, jak se ho snažili tady odborně odchytit a přesunout ven na balkon, což se podařilo. Nicméně jako ten malý dětský mozeček, pro mě bylo netopír něco jako upír. V dětství jsem si to hodně pletl a potom člověk ještě četl nějaké knížky a viděl nějaké filmy. Takže já jsem myslel, že je to ten, který saje krev. I když vím, že jsou takové druhy, jako na zvířátkách a podobně, takže Ráďa potom několik týdnů nespal při představě, že ho prostě v létě přijede navštívit netopír, nebo spíš přiletí navštívit netopír a bude mít takové typické dva kousance. Poté, co jsem viděl film Interview s upírem, jsem si to rozmyslel a chtěl jsem, ať mě kousne lestat, ale to už je zase jiný příběh. Tak jo, dávejte na sebe pozor, kdybyste náhodou na netopíry narazili. Kontaktujeme odborníky, případně minimálně alespoň nějaké ty ochranné rukavice. Já vím, že teď jsem jako starý pán, který učí mladé lidi, jak by měli zacházet se zvířátky, ale jak slyšíte, tak pořád lepší než injekce proti vzteklině, ne?
1: Dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas.
0: A abych nezapomněl, třetí kolo časovaných hodin, e-shop ventobohemia.cz, úžasný shop, kde si za 500 můžete nakoupit všechno. Ať už doma čistíte a cídíte, i když nejsou zrovna Vánoce, ať už opečováváte tělo svých potomků nebo svého manžela, zkrátka pátý nebo pátá půjde do hry, volejte právě teď 776612800.

0: Rádia Čas.
1: Tak teď, když se dovolal dotyčný nebo dotyčná jako pátý v pořadí, a už můžu prozradit, že vím, že to je dotyčná Daná. Daní, ahoj, dobré ráno.
2: Já zdravím, zdravím Rádia Čas.
1: Tak tam zazněla objednávka, já mám pocit, že úplně zbytečná, nějakou lehkou, prosím.
2: Ano, to prosím.
1: Zeptám se takhle, byly nějaké těžké v průběhu jako několika těch posledních měsíců, co jsme hráli?
2: Jedna jediná, ale už nevím, co to bylo, a to jsme fakt teda neuhodli.
1: Fakt ne, dokonce jako i s týmem holek na pracovišti jste si neporadili, jo?
2: Neporadili, ne.
1: Dobře, dobře, tak fajn. Když už jste tam, děvčata, nevím, jestli jste o tom bavili, co vy a snídaní, jako co vám lahodí na talíři, pokud to tedy snídáte. Tedy no, takhle, stíháte snídání, takhle.
2: No, stíháme, máme času tady v práci.
1: No a co nejčastěji?
2: Tak, nejčastější je tatarak z červené řepy, něco úžasného.
1: Počkejte, vy jste skoro jako v prostřeno, tam se to dává často jako, jako předkrm, i když
2: předkrm,
1: jako někteří to moc nemusí teda, jako by tu
2: chodit. No já to miluju, milujem to úplně.
1: To znamená,
2: aj to listy, aj to listy tam dáme.
1: Kdybyste byla v prostřenu, tak netaktizujete, jo?
2: Ne.
1: Aha, dobře. Počkejte, a důležité, jaké listy, jako jestli jste můj člověk nebo ne.
2: Jste červené řepy, to listy tam
1: jo,
2: taky
1: dáme. Jo, takhle, protože někteří tam přidávají všude do všeho rukolu a teda s rukolou jsem se nepotkal.
2: To nemusím. To nemusím.
1: Tak jsme to probrali, díky moc za přispění. A ještě něco pro vás můžu udělat, Dani?
2: Ano, otázku prosím.
1: Jo, takhle, e-shop ventobohemia.cz, 500 by se hodila, že jo, dobře, fajn, no. Děvčata, fajn. Takže vyjmenujte mi alespoň 12 jihokorejských, řekne, to je moc těžké, to ne, tak třeba, a teď už oficiálně, která pohádková postava má nos, který roste, když lže?
2: Pinokio.
1: Kdo to řekl první?
2: Ivetka, kolegyně.
1: Ivetko, pojďte k telefonu.
2: Ivetko, pojď k telefonu. Máš k telefonu, Ivetko? Tak mluv.
3: Kolegyně, Pinokio.
1: Je to tak? A teď holky, protože párkrát se vám zadařilo, jak to vždycky probíhá to královské dělení, když je to třeba právě takový online nákup, jako každá si vezme třeba jeden sprcháč a podobně, nebo...
3: Já to vyhraju a Zanuška si bere cenu.
2: My se to podělíme se určitě.
1: A když máte takovou tu bonusovou 13. výplatu, tak to funguje stejně?
2: Ne, to nedám
1: ani korunu. Jedna to dnese a Danuška mám, si to odnese, jo?
2: Mám sama malo.
1: Dobrý, já to znám.
3: To volám a Danuška vyhrává.
1: To je život sám. Ale tak hlavně, že tam máte dobrou náladu i teď v čase prázdninovém. Rád
2: máme,
1: jsem vás
2: určitě,
1: slyšel
2: určitě.
1: A gratulace. Užijte si
2: jo,
1: to.
2: Jo, moc vám děkujeme.
1: Naschle, mávám.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
2: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
1: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasněťka.
3: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
4: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
5: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
4: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
6: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
7: Já zdravím všechny posluchače Rádia Čas, kteří WhatsApp mimo jiné využívají taky ve velkém. Dneska je to na téma moje oblíbená nebo velmi častá snídaně. A za chlapy přispěl i Bob, jsem rád i za pány, s troškou do mlýna. Tak snídaně mám zdravé, domácky namíchané mysli s chia semínky, oříšky a proteinem, dávám i čerstvé ovoce nebo mám zásobu sušeného, k tomu bílý jogurt a kávu. No a když jsem na dovolené, tak míchaná vajíčka, párečky, salámky, pár plátků sejra, něco málo zeleniny a pak ještě palačinku s lísko-oříškovým krémem. Všichni víme, který myslíme, ale s pečivem se držím zkrátka. No, ale nebyl jsem na dovolené už pár let. Takže potrženo sečteno, Bobe, jste s rozumem, že jo, v praxi. Díky moc. No a protože jsme dneska trošku zmínili i netopíry, kteří v poslední době tak nějak víc zkoušou, ale pozor, protože s nimi neodborně zacházíme, jenom abych upřesnil, Míša reaguje. Já zrovna v noci na dnešek měla nezvaného návštěvníka v podobě netopíra doma. Probudil mě zvláštní zvuk šustění. Musel mi proletět z obývacího pokoje až do ložnice, odkud se přes síť proti hmyzu a závěs nebyl schopen dostat ven. Bobek naštěstí po ohrnutí závěsu a sundání sítě z okna vyletěl celkem rychle a sám. Ale jsou to zážitky, že jo, ty zvuky, teď člověk potom pátrá. Teď jako ta noc je taková, že všechno je zdvojnásobené. Mi se párkrát stalo, že třeba, protože máme tak nějak divně propojené zvonky se sousedem, který je vedle na patře, a občas to ti, kteří se dobývají k němu, tak zazvoní na mě. A do té noci někdy v jednu ráno je to teda pěkná divočina, člověk si říká, co se stalo. Vždyť skoro nikdo neví, že tady bydlím a tak dále. Jo. No, tak jsem udělal takové kolečko zajímavostí, takové velké finále před tím, než si popřejeme hezké dopoledne. Už za chvíli s Alešem na Rádiu Čas.
8: Hity, které milujete.

0: Další náš hitu už za chvíli s kolegou Alešem Šklubalem ve studiu Rádio Čas. Ahoj, Jari,
1: ahoj, ahoj, ahoj.
0: Tak co? Tak co? No hele, jaký je stav po tom týdnu zaslouženého volna? Jsi vypnutý nebo přepínáš teprve do toho pracovního módu? Jako, hele, nebo teď, včera jsi měl směnu vlastně už, ne?
1: Měl, ale teď si to trefil, jsem vypnutý, no, jsem ještě vypnutý, je to takové trošku.
0: Jsem si říkal, buď si
1: ale ty taky ne, to máš úplně to samé, jo, že tak tři dny, než prostě zjistíš, ano, už pracuju, víš, je to takové. A to je prý krásné, že to je ten symbol toho, že jsi vypnul, odpočíval, vyčistil hlavu.
0: No právě, a já pravý opak.
1: Fakt,
0: já měl ne, zase syndrom bednář, to znamená hlava mi jela, a takže v podstatě já jsem najel, jako bych odešel včera, ale to fakt, je můj problém, tak vítej zpátky do reality.
1: Děkuju.
0: Mimochodem, máš tady trošku decentně zapnutou klimu, třeba, že se máte ochlazovat, tak to studio bylo takové vyhřáté po tom víkendu, jo. Tak
1: včera to byl plný masakr, no, jsem tady
0: přesně,
1: přišel,
0: tak, jo. Ale u tebe je to obzvlášť zajímavé, protože dneska se ptáme, co nejčastěji nebo nejraději snídáte. Je to u tebe rozdíl? Snídal bys něco radši, kdybys jako teď neměl takovou ten zdravý odchov?
1: Ne, člověče, ne, já jsem zvyklý na kafe a to asi máme úplně podobné, jakože to je základ, potom už nic nemusím, ale to kafe, přesto nejede vlak. A takový úplně ideál, palačinky s medem a do postele, jo, to je, jakože jo, to je jednou za čas, jo.
0: To
1: ale
0: jsem
1: to je
0: řekl právě
1: ideál.
0: Jako perličku, máme to strašně často jako odpovědi a já to znám opravdu jenom z těch amerických filmů. Ne, jakoby palačinky a rývan se zbožňuju, ale většinou buď to v průběhu dne, jako oběd, v životě jsem je neměl jako snídaní, to musí být zážitek, něco krásného.
1: Paráda, fantastické, úplně, že když to máš v posteli a nemusíš do práce.
0: Tak jsi to zažil někde do postele?
1: No,
0: máte ten stolík, ne? Nějaký asi? Jako,
1: ne, takový velký tácek. Jsem tam se tam něco vylije, jako nějaké drobky, ale to jsou malé věci.
0: Ten krásný provozní bordel. Že?
1: Jo.
0: Prosím vás, takže pište, nahrávejte, fočte Facebook, WhatsApp číslo a s Alešem, jak slyšíte, pohoda i po deváté. Přeju krásnou směnu.
1: Děkuju.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
5: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence, bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
6: Aktuálně

0: části Hradčany. Srazila se tady dvě osobní auta, může hrozit zdržení. A pozornost mějte i na silnici v oblasti Pohořelice. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.

0: je ulici půjde k zemi. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Češi při nákupech stále více hledají slevy. Více než polovinu peněz za potraviny a drogérii utratí za zboží v akci. Nejvíce sledují ceny másla, kávy nebo oleje. Podle dat navíc stále více lidí vybírá obchod právě podle toho, kde je zrovna výhodnější nabídka.
1: Morava aktuálně.
0: Frýdek Místek se může pyšnit novým volnočasovým areálem Rivka Park. Nová dominanta vyrostla na bývalém dopravním hřišti na sídlišti Riviera. Více podrobností dodává mluvčí města Jana Musálková-Jakelová.
2: V areálu se vyřádí děti na velké multifunkční průlesce v podobě lodi nebo v umělém kopci s vnitřním systémem chodeb a na 30 metrů dlouhé lanové dráze. Starší si zase mohou zahrát petang nebo si zacvičit na workoutovém hřišti. Nepřehlednutelná je krásná více než 15 metrů vysoká horolezecká stěna, kterou budou moci využívat lezci s kvalifikovaným dozorem a její parametry dokonce umožňují pořádat oficiální soutěžní klání.
0: Návštěvníci mohou využívat i nové cykloboxy a nabíječky pro elektrokola. Celý areál je kompletně oplocený a hlídá ho kamerový systém. Stará kotelna v olomoucké Zikově ulici půjde k zemi. Demolice začne už ve druhé polovině srpna a prostor se následně upraví. Město ho chce v budoucnu využít pro nová parkovací místa, kterých na sídlišti Nové Sady není dost.
1: Rádio Čas, sport.
0: A Baník Ostrava porazil doma Artis Brno 1-0 a měl přitom pořádnou dávku štěstí. O jediný gól se už v 8. minutě postaral Michal Kohout. Artisu se neuznali dva góly a byla odvolaná také jedna penalta. Baník navíc dohrával v 10 a přesto si výhru udržel. Dnes bude převážně

Hezké pondělní dopoledne už od Aleše Škubala, tak co, přežili jste vedra? No, řeknu vám, že kdybych půjčil svou tvář, tu červenou tvář, semaforu, jo, jak svítí červená, tak to vyjde úplně na stejno. Hory umí opálit. Tak se mi trošku, jak jsem se díval do zrcadla, loupe nos, ale asi nejsem sám. Jinak tropy za námi, věřme tomu, před námi nový pracovní týden, takže ať vyjde, dnešní téma šmakuje, chutná, to víte dobře, co ráno snídáte a snídáte vůbec. Takže já už jsem zmínil, u mě kafe po probuzení a potom něco na zub, většinou sladkého, jo. Ty cukry, že ať se nastartujete, ať je ta energie zbalená na cesty. No a potom už pondělí s vámi. Takže moc se

0: Teď jsem přemýšlel, mé ideální snídaně je asi kafe, palačinky s medem a rovnou do postele. No dobře, konec snění, teď ale vy. Co nejčastěji snídáte, jestli máte svůj ranní rituál, a nebo to první jídlo přichází, já vždycky říkám, až začneme tak trošku fungovat, jo, abychom vůbec věděli, že jíme. Takže píše Pája a píše, ahojky, já snídám podle toho, s jakou náladou se probudím, to je krásné. Ale většinou jsou to slaná snídaně o víkendu, a když se zadaří, tak spojím snídaní s obědem. Tak to měla nejradši naše babička, my jsme byli totiž tři, a když jsme dlouho spali, tak a šli jsme rovnou na oběd, tak vždycky říkala, to je krásné, ušetřila jsem tři jídla. Renča píše, moje snídaně, chlebíček s vajíčkem, na měko, nesmí chybět kávička, a když mám vnoučata, tak palačinky a lívance. Lívance už jsem neměl hezky dlouho. Já bych to viděl ještě na nějakou hlasovku, je s námi Eva, takže Evi, nejen dobrou chuť, ale také dobré ráno a rovnou snídaně.
1: Ahoj, tak já teda nesnídám, ale když už se rozhodnu posnídat, tak si to vymazlím hezky. Fajně se rozmazlím v tom, že si udělám vejce, čerstvé pečivo s maslíčkem, k tomu zeleninový salát, a latečko, nebo když mi někdo něco připraví. Ahoj.
0: Evi, tak to je vůbec nejkrásnější, když nám někdo něco připraví, že a rovnou do postele třeba nemusíme nic dělat a je volno a nemusíme do práce, tak to je ráj na zemi. Takže dneska je to snídaní, co je to u vás, ten pomyslný stůl, plný dobrot, na našem Facebooku, WhatsAppu, pište. Za chvilku, co se snídá ve světě, třeba možná zjistíme, že to naše snídaně je mnohem zajímavější, než jsme si mysleli. No a jsme Rádio Čas, takže teď také můžeme snídat hity, které milujete, na ten rozjezd pondělní. A za pár minut přidám i ranní víš, nevíš. Zůstaňte s námi.
2: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
3: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
4: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
5: Yes. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Úplně všichni máme podobně, že pondělní mozek po víkendu tak trošku stávkuje a tady je příležitost ho lehce nakopnout. Ve víš, nevíš, mozkové závity totiž pracují naplno. Takže radím dneska také Martin a třeba i vy a ode mě tedy ta pozvánka do časácké IQ posilovny, tedy víš, nevíš, na Rádiu Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1982 vyšlo první oficiální CDčko, jo, jako hudební nosič, tak jako známe dneska. Pamatuješ si, jaký slavný interpret se prodával jako první právě na CDčkách? Nebo dokonce o jakou desku konkrétně šlo?
3: Připomíná mi to Abu, ale nejsem si jistý, jestli to ono.
2: Jo. Je to ABBA, byla to deska The Visitors, přesně tak.
3: Znám ABBU, miluju ABBU.
2: Head Over Heels naprosto miluju. No tak když, cože, co jsi říkal?
3: Že miluju ABBU.
2: Výborně, další otázka. Aha. Dej mi dohromady křestní jména členů skupiny ABBA, kterou miluješ.
3: Maria. Super, no tak.
2: Jo.
3: Já nevím, no.
2: Dobře,
3: tak. Bredla, Brenda.
2: Ne, Bredla, Bredla to není, ne.
3: Ale tak
2: to
3: Brenda si, nebo Bob,
2: ne, jo, Billy. Ty jsi v Americe, to byly Švédové, dobře. Takže Agneta, nebo Agneta, že jo? Aha. Potom byl Björn.
3: Björn.
2: Björn. Aha, a potom byl Benny.
3: Benny, no.
2: A potom byla Annie Fried, ale říkalo se jí Frida, jo? Takže aha. Annie Fried. Takže tohle je takové malé.
3: Kdo si připravuje zítra, víš, nevíš?
2: Lenča.
3: Dobře, tak já ve čtvrtek, jo?
2: To narozeniny má dneska třeba i nejenom herec, ale hlavně slavný režisér Filip Renč. A já jsem tě chtěl poprosit o jména dalšího jeho filmu, no. A tak teď nevím, no, mladý muži, no.
3: Filipa Renče.
2: Válka?
3: Válka z...
2: To ne, to nemůžeš vědět, no. Válka barev.
3: Válka barev, mhm.
2: Hlídač?
3: Kr...
2: Hlídač číslo?
3: Aha.
2: Teď řekni nějaké číslo.
3: 7.
2: 47, ale to se spře...
3: Jo, 47.
2: Ano, ano, výborně, ano. A Román?
3: Pro ženy.
2: Výborně, dobře.
3: Ale to byl Michal Vivek, ne?
2: To byl Rejža.
3: Jo, Rejža, jo, pardon, Michal jo, Vivek, já jsem trochu roztěkaný. Ano, dobře,
2: ano,
3: pohodě.
2: Výborně, ano, hodně roztěkaný. A protože vím, že už se kouká na hodiny, musí chystat další zprávy Rádia Čas, ano, takže přesně. Dámy a pánové, to byl Martin Fabík.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Dnes bude převážně zataženo a oblačno. Na některých místech se mohou objevit přehánky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni. Na horách budou teploty kolem 18 stupňů Celsia.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.
6: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Dnešní téma na Rádiu Čas snídaně. Někdo řekne grunt, někdo řekne tak na to fakt, nemám čas, raději si přispím, ale co se snídá ve světě? Pojďme se na to podívat, jak se to, a já řeknu, pořádně liší. Tak třeba vidím tady Japonsko, v Japonsku se ráno klidně podává rýže, polévka a ryba. Asi ne, za mě ne. Británie, tak tady se můžete potkat, a to se dobře ví, s pořádně vydatnou kombinací vajec, fazolí, klobásy a toastu. To mě asi zabilo. Francouzi si vystačí třeba s pečivem a kávičkou, tak tady dávám palec nahoru. V některých zemích je úplně běžné si dát něco, co bychom u nás třeba považovali spíše za oběd. Jinak Turecko, co tady mají v Turecku snídaně, je tady společenská událost, sýry, olive, vejce, pečivo, zelenina, čaj. Americká snídaně má jednu zásadní vlastnost. Rozhodně víte, že jste se nasnídali. A ještě třeba tady mám Brazílii a Brazílie, tak tady píšou pečivo, ovoce, sýr, vejce a hlavně kávička. Jo, káva, to jistí to. I když není snídaně, tak prostě ta káva třeba na cestu, ale musí být. Takže co vy? Facebook, WhatsApp, napište, co snídáte nejraději a jestli vůbec snídáte. A já hraju hity, které milujete. Z Rádia Čas posílám za vámi všude, kde nás teď ladíte.
1: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Rádio Čas a hity, které milujete, ať to platí i po desáté. Za chviličku i jeden lehtivý průzkum. Bude na téma, ve kterém znamení horoskopu se rodí nejlepší milenci. Tak ale teď jdeme na zprávy s Martinem Fabíkem, bude desátá hodina a hezké dopoledne s Rádiem Čas od Aleše Šklubala.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
6: Volejte bezplatně 800 872.

Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Novojí Čínsku v oblasti Příbor v ulici Za školou poblíž starodávné lípy. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel.

0: probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Průjezdný je pouze jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Česko čeká ochlazení a bouřky. Ostravu roztančí folklor z celého světa a v Olomouckém kraji odstartoval festival Chutě kraje. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Po vedrech přijde do Česka výrazné ochlazení. Teploty dnes klesnou zhruba k 25 stupňům a přidá se déšť a silné bouřky. Přeháňky a oblačné počasí budou pokračovat i v dalších dnech. Podle televize LTV Plus může v pátek teplota klesnout až ke 20 stupňům Celsia.
1: Morava aktuálně.
0: Ostravu roztančí folklor z celého světa. Ode dneška do pátku čekají návštěvníky koncerty, tance a ukázky lidových zvyků. Dorazí například umělci z Indie, Mexika, Slovenska nebo Polska. Vystoupení budou zdarma a uskuteční se na několika místech ve městě. V Olomouckém kraji odstartoval oblíbený food festival s názvem Chutě kraje. V neděli se představil v Šumperku, 23. srpna pokračuje v Jeseníku, 30. srpna v Prostějově, 6. září v Olomouci a 13. září v Přerově. Co všechno nabídne, prozradí mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: Festival vznikl s jasnou vizí. Chceme posílit regionální identitu, podpořit lokální výrobce a oživit cestovní ruch. Projekt se zaměřuje na propojení podnikatelů, kulturních a zájmových spolků, lázeňských institucí i jednotlivců, kteří mají chuť představit své produkty a nápady široké veřejnosti. Na festivalu najdete zajímavé restaurace, bistra a producenty z regionu, které doplňuje výběr zajímavých gastroprojektů z jiných koutů republiky.
1: Rádio Čas, sport.
0: A česká plavkyně Barbora Sémanová skončila šestá ve finále závodu na 400 metrů volným způsobem na mistrovství Evropy v Paříži. Na medaili tentokrát nedosáhla, přesto se v závěru posunula o jednu příčku. Jan Čejka obsadil sedmé místo v polohovém závodě na 200 metrů. Zvítězil Maďar Hubert Kos. Dnes bude převážně zataženo a oblačno. Na některých místech se mohou objevit přeháňky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: No a taky jí posílá dopisy. A posílá jí taky důkaz toho, jak ji miluje. Když se ti to hodně líbí, tak ten vrchol,
4: přesně.
3: A to je v tom dopise.
4: Může to říct vlastně poeticky, takže on tento dopis neskrápil slzami, ale...
3: Tak.
4: Ano, dobře. S námi se někdy červenáte až za roh. Víc už v úterý, 6 až 9, těšíme se.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Často pondělní a stále letně prázdninové. Je s vámi Aleš a rád pošlu hity, které milujete všude, které nás teď ladíte. Za chvilečku také pozvu na svatbu. David Prachař šel a já to řeknu do Chomoutu. No a nevím, co by na to řekl Milan Gelnár, ale vyšel průzkum, v jakém znamení horoskopu se rodí nejmilenci, nejlepší milenci. Tak si třeba tipněte, za pár minut to víte. Teď už jenom držte se, smějte se i při pondělku.
1: Rádio Čas. Hraje.

0: Ono ne, nadarmo se říká, že může nestárnout a hned tady mám důkaz. Herec David Prachař a jeho partnerka Sara Hlaváčová jsou soj. Věkový rozdíl je tady 32 let, neřeš. Dvojici se podařilo tedy svatbu dokonale před veřejností utajit a o obřadu se fandové dozvěděli až po svatbě. Jinak pro Davida Prachaře je sňatek s Hlaváčovou třetím manželstvím. Jeho první ženou a možná víte je herečka Dana Batulková, se kterou má syna Jakuba a dceru Martinu a později se oženil s Lindou Rybovou a tady má další tři děti. Rozálii, Josefínu a Františka. Jak už jsem řekl, 32 let rozdíl. No, není to věkový rozdíl. Je to, já bych řekl, takový větší rozestup mezi narozeninovými dorty. Tak ale, ať platí, hodně štěstí.
1: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
1: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
3: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Rád je čas váš pondělní parťák za chviličko jednou průzkumu, který zkoumal, v jakém znamení se rodí nejlepší milenci. Za chviličko to víte, klidně si můžete tipnout teď ale hity, které milujete. A ty se samozřejmě rodí tady u nás na Rádio Čas. A ty teď zase budu posílat všude, kde nás teď při pondělku ladíte. Ať se zapomíná dobře na to, že je start týdne a že je hromada práce před námi, tak prostě ať to jde od ruky.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude převážně zataženo a oblačno. Na některých místech se mohou objevit přehánky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni. Na horách budou teploty kolem 18 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Tak nedávno mě zaujal nadpis, v jakém znamení se rodí ti nejlepší milenci, aneb top 5 žhavých hřebců. Samozřejmě hned jsem četl dál a ejhle, sluneční znamení pro odhalení nadprůměrného milence nemá přesné měřítko. Takže na otázku, v jakém znamení se rodí ti nejlepší milenci, zní odpověď v žádném. Protože na takový položený dotaz neexistuje jasná odpověď. Ale přece jenom, pokud byste měli chuť na ten živočišný sex, tak to chce prý štíra, střelce, lva anebo berana. Romantiku a klid potom hledejte u raka, panen a také býka a jsou tady ještě váhy. Zábavní, ale nevyspytatelní jsou vodnáři a blíženci. Tak něco mezi, jako zoroch i ryba. Jo, já vím, já jsem teď fušoval do řemesla Milanovi Galnerovi. Ale tady bych, víte co, raději řekl, že tady asi bude platit, jaký si to uděláš, takový to máš. Jak by to řekl Bolek Polívka, že? To říkal v Pelíšcích.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
5: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
6: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Často pondělní, hotel Šeškolbala, vydařené dopoledne i dobrou chuť k obědovce. Ano, i dneska si zahrajeme spolu o pizzu na váš firemní stůl. Takže určitě mobily po ruce. Pozvu také na večerní Music Box Rádio Čas, ale teď i nejnovější zprávy s Martinem Fabíkem. A bude 11.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
3: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf park Lhotka. Přijďte se bavit.
4: Aktuálně si dávejte pozor na Karvinsku na silnici u Albrechtic. Převrátilo se zde vozidlo. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Dále buďte opatrní v Havířově v ulici Dlouhá třída, poblíž kina. Srazila se tady dvě osobní auta. Nehoda se stále řeší na Příborsku v ulici Za školou. Střetly se tady dva osobáky. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Krevní zásoby v českých nemocnicích klesají. Ostrava spustila pro veřejnost novou pocitovou mapu a Moravská železnice hledá nového majitele. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Nemocnicím v Česku dochází krev. Situace je vážná také na Moravě, například ve fakultní nemocnici Ostrava. Aktuálně je nejvíce potřeba krevních skupin 0+ a 0-. V létě chodí k odběrům méně lidí, proto ministerstvo vyzývá dárce, aby přišli co nejdříve a pomohli doplnit zásoby.
5: Morava aktuálně.
4: Ostrava spustila pro veřejnost novou pocitovou mapu i anketu. Lidé v ní mohou snadno označit místa, kde jim v horkých letních dnech chybí stín, zeleň, voda nebo kde vznikají problémy s přívalovým deštěm. Více nám řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
6: Ke každému označenému bodu lze připojit vlastní komentář nebo návrh. Po ukončení sběru všechny zaznamenané body a komentáře vyhodnotí odborníci. Výsledky nám pomohou lépe poznat, jak lidé jednotlivá místa v Ostravě vnímají a ukážou, kterým lokalitám bychom se měli při dalším plánování věnovat.
4: Zapojit se mohou všichni, kteří v Ostravě žijí, pracují nebo se v ní pravidelně pohybují. Hlasování probíhá až do 6. září. Na Moravě je na prodej železniční trať dlouhá asi 5 kilometrů. Správa železnic za ní chce téměř 30 milionů korun. Trať leží na pomezí Zlínského a Jihomoravského kraje a místní obyvatelé už přemýšlejí o jejím využití. Ve hře jsou například šlapací drezíny nebo další možnosti pro turisty.
5: Rádio Čas, sport.
4: A česká běžkyně Tereza Hrochová skončila na mistrovství Evropy v maratonu 9. Náročný závod zvládla za 2 hodiny a 28 minut a na medaili jí chybělo 41 vteřin. Dnes bude převážně zataženo a oblačno. Na některých místech se mohou objevit přehánky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Další za hodinu.
5: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: No a taky jí posílá dopisy. A posílá jí taky důkaz toho, Jaký miluje? Když se ti to hodně líbí, tak ten vrchol.
0: Přesně.
7: A to je v tom dopise.
0: Můžu to říct vlastně poeticky, takže on tento dopis neskrápil slzami, ale...
7: Tak.
0: Ano, dobře. S námi se někdy červenáte až za roh. Víc už v úterý, 6 až 9. Těšíme se. Rádio Čas.

11. hodina na rádiu Čas se vždycky krásně voní. Dnes obědovku podpořím ještě navíc chuťově cuketou. Takhle to musím říct, protože za chvilečku vězte s rozumem, s Evou Rigler, právě o ní budeme mluvit a vězte, že má miliony asi ne, ale desítky způsobů, jak ji upravit a jak se dobře najíst. Jinak obědovka slibuje samozřejmě pizzu a rovnou pro vaši firmu, takže mobil po ruce, pondělní oběd za chvilečku může přistát na vašem firemním stole. No a na naše téma, tak co ráno snídáte? Na to se ptáme po celý den a já tady mám další a nové reakce. A třeba Tomáš, a to je s úsměvem, protože mám pozor dovolenou, to mě trošku závidím. Dovolená, tak snídám, pozor, Tomáš píše, pivo. Tome, já vždycky k tomu říkám na té dovolené, čím jsi se zkazil, tím se naprav. Užívejte. Tak a Věrka napsala bílý jogurt a pozor, do toho borůvky, hroznové víno, banán, nektarinka a potom krásně zamíchat. A k té první kávě ještě druhá káva a potom ještě třetí káva. Rozumím, bez kafe nezačíná den, mám to úplně stejně. Takže od Aleše Šklobala, pondělí pokud možno s úsměvem a hity, které milujete, navrch. Radio Čas. Hity, které

0: Rádio Čas a non-stop hity, které milujete. No, nedávno jsme byli u tchýně a vyfasovali jsme takovou obrovskou třeketu. Měl jsem pocit, že se ani do ledničky nevejde. Díval jsem se na ní tak trošku z rozpaky a vůbec jsem nevěřil, že se jí dám. Ale žena ji dokázala připravit se sýrem a bramborem. No tak výbornou, že to byla doslova a do písmene meňamka. Ostatně Eva Rigler má stejný názor. Evi.
1: Cuketa je naprosto úžasná sezónní zelenina. A mimo jiné, taky jedna z nejpěstovanějších u nás v Česku. Původně teda pochází z Mexika a Střední Ameriky, ale časem zdomácněla úplně po celém Středomoří. No a dneska je součástí nejrůznějších národních kuchyní a velmi oblíbená je teda i u nás. My se teda můžeme chlubit takzvanými cuketáky, takovou lidovou variací na bramborové placky s česnekem a majoránkou. No a protože je cuketa úžasným zdrojem vlákniny a minerálních látek, česnek má zase antivirové a antibakteriální účinky a majoránka, ta uklidňuje zažívání a působí pozitivně na náš žaludek, tak potom vlastně takový cuketák může být velmi zdravý prospěšným pokrmem, teda za předpokladu, že nebude smažený a nasáklý tukem.
0: Mňam, mňam, mňam. Takže více o cuketě a dobrotám z ní zítra po 11. hodině. Vězte s rozumem, s Evou Rigler. Tak a teď dál z Rádia Čas hity, které milujete.
2: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
3: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Wash's Eight, Ibai Chen, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
4: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Přesně tak, už dneska po 18. hodině Music Box Rádia Čas, tedy naše hudební speciálka. No a dneska se společně ponoříme, když budete u toho, do světa těch nejzářivějších věc popové scény. Čeká nás 60 minut muziky a zajímavostí o ženách, které prostě hýbou hudebním světem. Já tomu říkám královny popu. Od ikon 80. let až po dnešní hvězdy sociálních sítí. Tedy od Madony až po Beyoncé. Takže určitě budu rád, když budete u toho, tahle hudební výzda bude prostě stát za to. Za chviličku obědovka, Rádia Čas, no a teď dál, a to je úplně jasné, hity, které milujete z času.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude převážně zataženo a oblačno. Na některých místech se mohou objevit přehánky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni. Na horách budou teploty kolem 18 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

Čtvrté. Hity, které milujete.

0: Rádia Čas.
1: Přesně tak, voděvá pizza rovnou na vašem firemním stole. Berete? Jo? Tak dobře, já jdu volat poukaz, tady rád předám. Na druhé straně už tady koukám, ano, už mi tady vyjelo telefonní číslo. Na druhé straně tu dobrou chuť, nebo na tu dobrou chuť určitě čeká Tomáš. Takže Tomáši, za kolečku vám bude zvonit mobil. Já věřím, že to dopadne dobře, že se dovolám a že si pochutnáte. Vy a vaši kolegové, takže jdu na to 6 a ještě 400 a ještě 300. Tak. Už by to mělo zvonit také, že jo? Obědovka Rádia Čas, servírovat se bude vůňová pizza. Takže na druhé straně už jsem zmínil Tomáš. Věřím, že se vedne telefon. Tome, byla by to škoda. Vy a vaši kolegové, vůňová křupavá pizza. Co? Že by ne? A tak je pravda, ale je to prázdně nedovolené stále. Tak asi pravděpodobně ta dovolená. A nebo hodně práce při pondělku, že jo? Zákazníci a podobně, věřím tomu. Nebo na cestách někde. Ne, takže naposledy zvoníme. Tome, ne, nedopadlo to, takže dobrou chuť nepopřeju, možná to vyjde zítra, protože také zítra po 11. hodině, tak lehce před tou 12. budu opět zkoušet to voňavé štěstí, tedy obědovku Rádia Čas, opět budu volat k vám. No a pokud máte registraci, tak určitě raději ty telefony při sobě, protože volat můžu samozřejmě třeba zítra vám, ale každopádně pokud registraci nemáte vaše firmy do obědovky, tak je to jednoduché, přes naše webovky jste registrovaní, tuším za 3-5 minut. Nic vás to nestojí. Potom už jenom ten benefit a to je ta voňavá pizza do vaší firmy. Takže já to vidím na muziku, pojďme na hity, které milujete a zítra opět se budu s obědovkou těšit.
0: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. A ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas.
2: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Nachmelené chardonnay.
6: Nachmelené. Kdo z vás by nemiloval tu hravou chuť vína s chmelem? Nachmelené chardonnay, grepové, růžové i extra chmelené, v láhvi nebo v plechu, to je láska navždy. Chutná všem. Najdou se v něm milovníci vína i piva. Nachmelené. To je hravá chuť vína s chmelem.
7: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas je s vámi, hity, které milujete, a ač pondělí, tak musím říct, že tady ve studiu jsou to fofry. Teď se otevřely dveře, už je tady Majky, jsem říkal, nevěřím svým očím, to už je 12 hodin, takhle to dneska letělo, ahoj.
1: Krásné poledne, no já nevěřím svým očím, že se opět setkáváme tady.
0: Jo, že jsem tady týden nebyl, jo.
1: No, tak zase na chvilku, než se vyberu dovolenou já, no.
0: Jasně, já se vás budu těšit já, ale každopádně dneska snídáme už od rána. Tvoje nejsnídaní.
1: Já mám problém, že já moc nesnídám, jo, většinou. Já právě až obědvám a dávám si pak nějakou svačinku po tom, co vstanu. Ale když už má být nějaká snídaně, tak míchaná vajíčka, naprosto zbožňuju. Tousty mám rád. Takové ty...
0: Ty jsi slaný.
1: Jo, jsem slaný, no, určitě, sladké není moje. Takže něco takového.
0: Já zase tomu úplně naopak, já prostě snídaní musím, jo, že to nevynechám, ale pak mi to je jedno. Jo, třeba oběd ne, až večeři a pak jo, ale snídaní. Prostě to musíš nastartovat a jinak to nejde. Dobře, takže snídáte dál s Majky, my máme pro vás aktuální čerstvé zprávy a také je tady 12. hodina a pokud se nějaké ty dobroty teď dáváte, tak dobrou chuť.
2: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
5: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
4: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.

0: Řidiči aktuálně pozor v Havířově na Dlouhé třídě. Srazili se tady řidiči dvou osobních aut. Komplikace v dopravě jsou také na Přerovsku, na silnici u obce Horní Moštěnice, kde na železničním přejezdu havarovalo osobní auto. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A zdržet se můžete i v Hodoníně na Marxově ulici kvůli nehodě dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Česko patří k nejlepším místům pro život. Ostrava nabídne další sociální bydlení a Troubky na Přerovsku se konečně dočkají protipovodňových hrází. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Česko patří mezi nejlepší země, do kterých je dobré se přestěhovat. Podle výzkumu platformy Rumavi jsme 9. nejlepší země pro život na světě a 4. v Evropě. Přistěhovalci si nejvíce pochvalují bezpečnost, dostupné zdravotnictví, míru zdanění i kvalitu života. Česko je atraktivní také pro rodiny a umělce, a to díky stabilnímu prostředí a svobodě projevu.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj otevírá v Ostravě Mariánských horách další pobytové sociální zařízení. Ve dvoupodlažním domku najde bydlení 12 klientů a více podrobností dodává náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
2: Uživatelé tohoto krásného domečku budou lidé, kteří mají mentální postižení nebo kombinované vady. Každý bude mít svůj samostatný pokoj. Samozřejmě zde nalezneme zázemí pro zaměstnance, kteří budou k dispozici 7/24. Mým přáním je, aby nezískali jen kvalitní službu, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, ale aby hlavně získali ten svůj domov.
0: Hejtmanství jen během 3 měsíců už zprovoznilo 3. podobné zázemí. V květnu to bylo v Hlučíně na Okrajové ulici a minulý měsíc pak další v Bohumínském Záblatí. Troubky na Přerovsku se konečně dočkají protipovodňových hrází. Po téměř 30 letech by se obec, symbol povodní z roku 1997, mohla dočkat ochrany za 850 milionů korun. Povodí Moravy už požádalo o stavební povolení. Nové hrazení bude dlouhé zhruba 5 kilometrů a stavět se začne asi za 2 roky.
1: Rádio Čas, sport.
0: A mistrovství světa v badmintonu začalo pro českou výpravu úspěšně. Petra Meixnerová postoupila do druhého kola po vítězství nad Italkou Jasmín Hamzaovou. Který nám počasí nabídne oblačno až polojasno, ojediněle zataženo s teplotami od 22 do 25 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: No a taky jí posílá dopisy. A posílá jí taky důkaz toho, jak ji miluje. Když se ti to hodně líbí, tak ten vrchol,
4: no,
3: a to je v tom dopise.
4: Můžu to říct vlastně poeticky, takže on tento dopis neskrápil slzami, ale...
3: Tak.
4: Ano, dobře. S námi se někdy červenáte až za roh. Víc už v úterý, 6 až 9, těšíme se.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Krásné pondělní odpoledne ze studia Rádia Čas, už tuto chvíli se mnou s Mirkem Rešlem, samozřejmě také se skvělou muzikou, hity, které milujete, ty tady pro vás máme po celou dobu, no a my se za chviličku podíváme do světa filmu. Co si budeme, má se nám trošku ochladit, tak pokud byste plánovali vyrazit do kina, tak se podíváme na nejlepší, nebo respektive na filmy, které vydělali za rok 2026 zatím nejvíce peněz. Od teďka ale další muzika, hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Společnost Připondělku vám dělá Rádio Čas, jak jsem slíbil, tak se podíváme do světa filmů, protože rok 2026 je pro kina rekordní a hned pět filmů totiž překročilo hranici miliardy dolarů a rok ještě za ní zdaleka nekončí. No a pokud by vás zajímalo, jaké filmy se umístily na prvních příčkách, tak úplně tím nejvýdělečnějším filmem byl Spider-Man. Ten vydělal už 1,65 miliardy dolarů, což je v přepočtu 34,6 miliardy korun. Následuje Odyssea se ziskem 23,1 miliard, následně Toy Story 5, Michael a Super Mario. Takže to jsou filmy, které jsou dle diváků a řekl bych asi dle diváků nejúspěšnější, protože vydělali nejvíce peněz, tak pokud až se trošku venku zkazí počasí, budete chtít do kina, tak tohle to budou filmy, které rozhodně budou stát za to. Ode mě další muzika, hity, které milujete, jsme Rádio Čas a za chviličku si řekneme, jak dneska ještě soutěžit.
1: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz. Říkal
2: si hurikán. Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
3: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya.
4: Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
5: Partner je abstinent celoživotní, takže...
4: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
5: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
6: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
7: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, pondělní odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a my se dneska věnujeme snídaním. Ptáme se, co nejčastěji snídáte a já si pročítám komentáře, které nám píšete ať už na Facebook nebo na WhatsApp Rádio Čas. No a na prvním místě je tady káva. Nevím, jestli je to teda snídaně, ale rozumím tomu. Je to pro mnoho lidí nezbytná součást každého rána. Mimo jiné, často se tady objevují vajíčka, což když už bych měl snídat já, tak pro mě jsou vajíčka naprosto na prvním místě. Dejte vědět i vy ostatní, klidně se pochlupte fotečkou, pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. My se teď podíváme na počasí a za chviličku další hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude převážně zataženo a oblačno. Na některých místech se mohou objevit přehánky a déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni. Na horách budou teploty kolem 18 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

0: Také ve 12. hodině posloucháte Rádio Čas, pro mnoho lidí čas obědu, a s naším rádiem můžete obědvat úplně zadarmo, dokonce pozvat na obědy vaše kolegy a zaplatíme to my, Rádio Čas. Stačí se jenom zaregistrovat na našem webu casradio.cz do obědovky Rádia Čas a u vás v práci poslouchat naše rádio. No a pokud vám po 11. hodině zavolá kolega Aleš Šklubal a vy prokážete, že nás posloucháte, tak máte obědy, jak jsem říkal, pro vás i kolegy úplně zdarma. Dneska to bohužel nevyšlo, dneska jsme nezvedli telefon, což je mimo jiné naprosto důležité být na telefonu, ale věřím, že zítra se to podaří, tak třeba to bude někdo z vás. Ode mě další muzika.
1: Megaléto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Megaléto na Rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.

0: Také 2 minuty před 13. hodinou posloucháte Rádio Čas. Slovo si teď bere Marcelka, míříme na cesty a máme pro vás také informace ze zpráv, ve kterých si povíme, že v Česku prudce přibývá útoku VOS.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Na stojáka míří do golfparku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence, bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golfpark Lhotka. Přijďte se bavit.
4: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
5: Řidiči, aktuálně pozor v Opavě na Krnovské ulici. Havarovalo tady osobní auto. Komplikace v dopravě jsou také v Brně, a to na dvou místech. V části Černovice na Charbulově ulici se srazil cyklista s chodcem. A v části Královopole na Štefánikově ulici zasahují složky integrovaného záchranného systému u vážné dopravní nehody tramvaje a osobního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: V Česku prudce přibývá útoků VOS. V olomouckém regionu odstartoval festival Chutě kraje a v Ludvíkově na Bruntálsku přibudou 2 nové útulny. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Útoků VOS v Česku přibývá. Záchranáři v některých krajích výjíždějí k pobodaným lidem až 3x častěji než loni. Důvodem je horké a suché počasí, kvůli kterému hnízda rychle rostou. Alergických reakcí přibylo dokonce až o 70%. Na včelí a vosí jed je podle odborníků alergický každý 5. Čech.
6: Morava aktuálně.
5: V Olomouckém kraji odstartoval oblíbený food festival s názvem Chutě kraje. V neděli se představil v Šumperku, 23. srpna pokračuje v Jeseníku, 30. srpna v Prostějově, 6. září v Olomouci a 13. září v Přerově. A co nabídne, tak to už ví mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
7: Festival vznikl s jasnou vizí. Chceme posílit regionální identitu, podpořit lokální výrobce a oživit cestovní ruch. Projekt se zaměřuje na propojení podnikatelů, kulturních a zájmových spolků, lázeňských institucí i jednotlivců, kteří mají chuť představit své produkty a nápady široké veřejnosti. Na festivalu najdete zajímavé restaurace, bistra a producenty z regionu, které doplňuje výběr zajímavých gastroprojektů z jiných koutů republiky.
5: V Ludvíkově na Bruntálsku přibudou 2 nové útulny. Obec je v chráněné krajinné oblasti Jeseníky a rok od roku tam jezdí více turistů. Jedna útulna vyroste u obecního úřadu, druhá pak na veřejném prostranství na začátku obce směrem od Vrbna pod Pradědem. Obec teď na stavbu zhání peníze a pokud to vyjde, jedna útulna by mohla stát ještě do konce letošního roku.
6: Rádio Čas, sport.
5: A tenistka Kateřina Siniaková ve druhém kole v Cincinnati porazila 6-7,

0: můžeme očekávat oblačnou až polojasnou oblohu, ojediněle může být až zataženo s teplotami od 22 do 25 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: No a tak jí posílá dopisy. A posílá jí taky důkaz toho, jak ji miluje. Když se ti to hodně líbí, tak ten vrchol,
3: no
2: a to je v tom dopise.
3: Můžu to říct vlastně poeticky, takže on tento dopis neskrápil slzami, ale...
2: Tak.
3: Ano, dobře. S námi se někdy červenáte až za roh. Víc už v úterý, 6 až 9, těšíme se. Rádio

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Loďka papírová. Rádio Čas.

Rádio Čas, pondělní odpoledne, se mnou s Mirkem Rašlem a my se za chviličku podíváme do světa fotbalu, protože ten možná přijde o jednu velkou fotbalovou legendu. O koho se konkrétně jedná a jaký je důvod, tak to si povíme za pár minut. Teď už ale další skvělá muzika, jsme Rádio Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Rádio Čas, Čas, kam za sportem.
1: Držíte si vlny Rádia Čas a my se podíváme na fotbalovou legendu Cristiana Ronalda. Pokud jste jeho fanoušci, tak si myslím, že vás moc nepotěším, protože ten naznačil konec své profesní fotbalové kariéry. Sám řekl, tohle je pravděpodobně můj poslední rok ve fotbale jako profesionální hráč. Chci po sobě zanechat něco výjimečného, mám svou budoucnost naplánovanou. No a tak to vypadá, že s Cristianem se pomalu ale jistě rozloučíme a fotbal otevře své brány dalším fotbalovým legendám, ale Cristiana třeba vídat budeme i nadále. Ode mě další muzika a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
0: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
2: Ušetříte, když u hrušky nakoupíte.
0: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
3: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
5: Nosím černý brýle.

0: Naším parťákem zůstává Rádio Čas. Já už jsem nejednou slyšel, že snídaně je základ dne, ale nějak mi to nejde s těmi snídaněmi. Byť se snažím, tak stejně jsem zvyklý až na svačinu. Každopádně mám tady zprávu od Veroniky, která navíc přidala i fotku a napsala: já snídám skoro každý den úplně stejně, chleba s máslem a medem a k tomu černý čaj. Je to možná trošku staromodní, ale mám to spojené s dětstvím. Když jsem byla malá, dělávala mi to takhle babička a já si na to zvykla natolik, že když ráno nemám doma chleba a med, připadá mi, že vlastně ani nezačal den. A já si myslím, že takové krásné ranní tradice jsou naprosto úžasné. Dejte vědět vy ostatní, pokud nějaké takové máte ranní. A co snídáte? A také můžete přiložit fotku jako Veronika a třeba mi tím uděláte radost a namotivujete mě k těm snídaním. Ode mě je další muzika, hity, které milujete, ale ještě předtím se podíváme na počasí, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V úterý se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem a teploty nám o něco klesnou. Většinou čekáme oblačno až polojasno, ojediněle zataženo s teplotami od 22 do 25 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 14

0: Rádio Čas.
1: První noc v novém bytě, první noc v novém bytě, jak mince ošoupaná.
0: Vy, které milujete. Čas.

0: Držíte se vlny rádia Čas, pondělní odpoledne se mnou s Mirkem Rošlem, ale my se přesuneme do dnešního rána, protože jako každý den od pondělí do pátku i dneska probíhalo Víš, nevíš. A vy máte jedinečnou možnost si při pondělku ověřit, kam sáhají vaše znalosti, co byste věděli, co byste nevěděli. Třeba řeč byla o tom, jaký interpret se prodával jako první na klasických CDčkách. A já bych si typl správně, tak schválně, věděli byste i vy?
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1982 vyšlo první oficiální CDčko, jo, jako hudební nosič, tak jako známe dneska. Pamatuješ si, jaký slavný interpret se prodával jako první právě na CDčkách? Nebo dokonce o jakou desku konkrétně šlo?
3: Připomíná mi to ABBU, ale nejsem si jistý, jestli ono. Jo.
2: Je to ABBA, byla to deska The Visitors, přesně tak.
3: Znám ABBU, miluju ABBU.
2: Head Over Heels naprosto miluju. No tak když, cože, co jsi říkal?
3: Že miluju ABBU.
2: Výborně, další otázka. Aha. Dej mi dohromady křestní jména členů skupiny ABBA, kterou miluješ.
3: Maria, super, no tak...
2: Jo.
3: Já nevím, no...
2: Dobře,
3: tak... Bredla, Brenda...
2: Ne, Bredla to není, ne.
3: Ale tak
2: to
3: Brenda si... nebo Bob, Billy...
2: Ty jsi v Americe, to byly Švédové, dobře. Takže Agneta, nebo Agneta, že jo? Aha. Potom byl Björn.
3: Björn.
2: Björn. Aha, a potom byl Benny.
3: Benny, no.
2: A potom byla Annie Fried, ale říkalo se jí Frida, jo? Takže aha. Annie Fried. Takže tohle je takové malé...
3: Kdo si připravuje zítra, víš, nevíš?
2: Lenča.
3: Dobře, tak já ve čtvrtek, jo?
2: To narozeniny má dneska třeba i nejenom herec, ale hlavně slavný režisér Filip Renč. A já jsem tě chtěl poprosit o jména dalšího Renče. Filmu, no. A tak teď nevím, no, mladý muži, no.
3: Filipa Renče.
2: Válka?
3: Válka z...
2: To ne, to nemůžeš vědět, no. Válka barev.
3: Válka barev, mhm.
2: Hlídač?
3: Kr...
2: Hlídač číslo?
3: Aha.
2: Teď řekni nějaké číslo.
3: 7.
2: 47, ale to se spře...
3: Jo, 47.
2: Ano, ano, výborně, ano. A Román?
3: Pro ženy.
2: Výborně, dobře.
3: Ale to byl Michal Vivek, ne?
2: To byl Rejža.
3: Jo, Rejža, jo, pardon, Michal jo, Vivek, já jsem trochu roztěkaný. Dobře,
2: ano,
3: pohodě.
2: Výborně, ano, hodně roztěkaný. A protože vím, že už se kouká na hodiny, musí chystat další zprávy Rádia Čas, ano, takže přesně. Dámy a pánové, to byl Martin Fabík.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
10: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22.

0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Pondělní odpoledne s rádiem Čas za minutu, 14. hodina. Slovo si v tuto chvíli bere Marcelka. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy. V těch si povíme, že rodičovská linka hlásí obří nárůst hovorů.
1: Nachmelené chardonnay.
2: Nachmelené. Kdo z vás by nemiloval tu hravou chuť vína s chmelem? Nachmelené chardonnay, grepové, růžové i extra chmelené, v láhvi nebo v plechu, to je láska navždy. Chutná všem. Najdou se v něm milovníci vína i piva. Nachmelené. To je hravá chuť vína s chmelem.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
5: Na stojáka míří do Golf Parku Lhotka. Úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence, bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
6: Řidiči aktuálně pozor v Opavě na Krnovské ulici. Stále se tady odklízí následky dopravní nehody osobního auta. Komplikace v dopravě jsou také ve Zlíně na Březnické ulici, kde havaroval motorkář. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, právě tak jako v Brně Černovicích na Charbulově ulici, kde se cyklista srazil s chodcem. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Rodičovská linka hlásí obří nárůst hovorů. Frýdek Místek se může pyšnit novým volnočasovým areálem a Kroměříž opravuje další sportoviště ve městě. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Počet rodičů, kteří chtějí řešit problémy svých dětí, stoupá. Na bezplatnou rodičovskou linku loni zavolalo rekordních bezmála 4 tisíce lidí, což je čtvrtinový nárůst. Nejčastěji s odborníky řeší rodinné vztahy, rozvody, ale také deprese a úzkosti svých dětí, včetně záškoláctví. Sehnat pro ně psychiatra nebo psychologa je ale přitom stále těžší. O radu v poslední době žádá i stále více otců.
7: Morava aktuálně.
6: Frýdek Místek se může pyšnit novým volnočasovým areálem Rivka. Nová dominanta vyrostla na bývalém dopravním hřišti na sídlišti Riviera. Více podrobností dodává mluvčí města Jana Musálková Jekelová.
8: V areálu se vyřádí děti na velké multifunkční průlezce v podobě lodi nebo v umělém kopci s vnitřním systémem chodeb a na 30 metrů dlouhé lanové dráze. Starší si zase mohou zahrát petang nebo si zacvičit na workoutovém hřišti. Nepřehlednutelná je krásná více než 15 metrů vysoká horolezecká stěna, kterou budou moci využívat lezci s kvalifikovaným dozorem a její parametry dokonce umožňují pořádat oficiální soutěžní klání.
6: Návštěvníci mohou využívat i nové cykloboxy nebo nabíječky pro elektrokoly. Kompletně oplocený areál hlídá kamerový systém. Kroměříž nechá opravit další sportoviště ve městě. Na staré hale tělovýchovné jednoty Slávia řemeslníci právě dokončují novou střechu za 11 milionů korun. Radnice zároveň udělala důležitý krok k plánované stavbě úplně nové haly u bazénu. Úřady totiž po letech sporů vydali nepravomocné stavební povolení. Nové sportoviště vyjde na 300 milionů korun a město na něj chce získat dotace.
7: Rádio Čas, sport.
6: A čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do bojů o cenné kovy Kristýna Sasínek-Meky, která skončila v běhu na

0: Další zprávy naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: No a tak jí posílá dopisy. A posílá jí taky důkaz toho, jak ji miluje. Když se ti to hodně líbí, tak ten vrchol,
3: přesně.
2: A to je v tom dopise.
3: Může to říct vlastně poeticky, takže on tento dopis neskrápil slzami, ale...
2: Tak.
3: Ano, dobře. S námi se někdy červenáte až za roh. Víc už v úterý, 6 až 9, těšíme se.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: pondělku zůstává Rádio Čas a samozřejmě hity, které milujete, a máme tady nový týden, s tím se pojí také spousta skvělých akcí. A pokud přemýšlíte, kam vyrazit a ještě nemáte plány, tak s námi zůstaňte, protože za chviličku vám pár tipů dám. Teď už ale skvělá muzika.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Je tady nový týden a s ním také spousta možností, kam můžete vyrazit. A jako první tady mám pozvánku do Kopřivnice, protože tady můžete zažít skvělý pouťový víkend. Od pátku až do neděle 21. až 23. srpna se můžete těšit kromě poutě také na Lenku Dosilovou, Michala Horáka, Pleret, Refiu a další. Takže 3 dny plné hudby, zábavy, atrakcí a také skvělé nálady. Vstup na celou akci je zdarma a více na kdk.cz. No, vyrazit můžete o víkendu, konkrétně v sobotu také do Bílovce na B-Fest. No a na nádvoří zámku Bílovec od 13 hodin můžete ochutnat různé druhy piv a doprovodný program bude rozhodně stát za to. Můžete se těšit na promo tým Rádia Čas a mimo jiné také kolegu Aleše Šklubala, který se představí jako DJ. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
2: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
3: Gala koncert pod širým nebem, Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě 18. srpna v 19 hodin, 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
2: Rádio Čas. Hity, které miluji.

0: Snídaně základné, neboli co snídáte, to je téma, které řešíme na Facebooku, na WhatsAppu a také Véteru Rádia Čas. A já si tady pročítám, co všechno píšete. Úplným základem pro většinu z vás není to úplně snídaně, ale to, co k snídani patří, tak je káva. Tu píšete snad úplně všichni. A krom toho také spousta vajec, ty tady jsou taky velice často, a nebo chleba s máslem a podobné věci. To je to, co tady v Česku snídáme. Dejte vědět i vy ostatní, co je u vás na stole každé ráno pravidelně. Pište na Facebook, na WhatsApp, klidně pošlete i fotečku, třeba se inspiruju na další snídaní. Ode mě teď ale počasí na zítřejší den a za chviličku další hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V úterý se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem a teploty nám o něco klesnou. Většinou čekáme oblačno až polojasno, ojediněle zataženo s teplotami od 22 do 25 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Držíte se vlny rádia Čas a přátelé, já tady mám ještě jednu pozvánku a to na náš hudební svátek, protože 21. listopadu, tak jako každý rok, tak i letos budeme slavit naše narozeniny a připravujeme mega koncert rádia Čas pro všechny bezva lidi. Mimo jiné letos bude součástí skupina Europe, která připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání alba The Final Countdown a právě jediné místo, kde se v Česku v rámci tohoto turné ukáží, bude právě náš mega koncert. No a krom nich na stejném pódiu také David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Ti všichni u nás v Ostravar aréně v Ostravě a já se těším, že se tam společně uvidíme. Tak pokud ještě nemáte lístky, tak na našem webu cazradio.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A je to tady, velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
6: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
5: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
7: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
8: www.podpovrchem.com.
7: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
9: Hity, které milujete.
10: Rádio Čas.
11: Zatancuj si so mnou. Dievča modroké, zatancuj si so mnou.

0: Jo, čas, pondělní odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem za 4 minuty, 15. hodina. To už se na vás těší Terka Puferka, teď se ale slovo bere Marcelka. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že Česko patří k nejlepším zemím pro život.
1: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas.
2: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Řidiči, aktuálně pozor v Prostějově na Vrahovické ulici. Srazil se tady autobus a dodávka. Na hlavním tahu na Uhersko-Hradišťsku u obce Drslavice probíhá vyšetřování dopravní nehody nákladáku a

0: Radnovicích se můžete zdržet na Charbulově ulici. I tady zasahují záchranáři u nehody cyklisty a chodce. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Česko patří k nejlepším místům pro život. Ostrava nabídne další sociální bydlení a Troubky na Přerovsku se konečně dočkají protipovodňových hrází. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcel Fabiánová. Česko patří mezi nejlepší země, do kterých je dobré se přestěhovat. Podle výzkumu platformy Rumavi jsme 9. nejlepší země pro život na světě a 4. v Evropě. Přistěhovalci si nejvíce pochvalují bezpečnost, dostupné zdravotnictví, míru zdanění i kvalitu života. Česko je atraktivní také pro rodiny a umělce, a to díky stabilnímu prostředí a svobodě projevu.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj otevírá v Ostravě Mariánských horách další pobytové sociální zařízení. Ve dvoupodlažním domku najde bydlení 12 klientů a více podrobností dodává náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
2: Uživatelé tohoto krásného domečku budou lidé, kteří mají mentální postižení nebo kombinované vady. Každý bude mít svůj samostatný pokoj. Samozřejmě zde nalezneme zázemí pro zaměstnance, kteří budou k dispozici 7/24. Mým přáním je, aby nezískali jen kvalitní službu, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, ale aby hlavně získali ten svůj domov.
0: Hejtmanství jen během 3 měsíců už zprovoznilo 3. podobné zázemí. V květnu to bylo v Hlučíně na Okrajové ulici a minulý měsíc pak další v Bohumínském Záblatí. Troubky na Přerovsku se konečně dočkají protipovodňových hrází. Po téměř 30 letech by se obec, symbol povodní z roku 1997, mohla dočkat ochrany za 850 milionů korun. Povodí Moravy už požádalo o stavební povolení. Nové hrazení bude dlouhé zhruba 5 kilometrů a stavit se začne asi za 2 roky.
1: Rádio Čas, sport.
0: A mistrovství světa v badmintonu začalo pro českou výpravu úspěšně. Petra Meixnerová postoupila do 2. kola po vítězství nad Italkou Jasmín Hamzaovou. Úterý nám počasí nabídne oblačno až polojasno, ojediněle zataženo s teplotami od 22 do 25 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: No a taky jí posílá dopisy. A posílá jí taky důkaz toho, jak ji miluje. Když se ti to hodně líbí, tak ten vrchol,
4: přesně,
3: a to je v tom dopise.
4: Můžu to říct vlastně poeticky, takže on tento dopis neskrápil slzami, ale...
3: Tak.
4: Ano, dobře. S námi se někdy červenáte až za roh. Víc už v úterý, 6 až 9, těšíme se.
1: Rádio

0: do nového týdne. No a hned na začátek tady pro vás mám jednu velmi jednoduchou radu, jak si ve velmi rozsáhlém důsledku zlepšit zdraví a přitom to nestojí vůbec nic. Často se totiž říká, že mít zdraví to kolikrát stojí spoustu peněz, ale existují i varianty, které jsou úplně zdarma a přesto to dokáží neuvěřitelně podpořit naše srdce a celkové zdraví. No a co je tedy ta důležitá věc? Podle rozsáhlé vědecké studie lidé, kteří pravidelně volí místo výtahu cestu po schodech, tak mají až o necelou čtvrtinu nižší riziko úmrtí ze všech příčin, nejvíce právě v rámci různých srdečních chorob, což je teda opravdu velké zjištění. Ta studie byla opravdu velká, protože byla provázena 14 let na 480 tisících lidech a skutečně naprosto průlomově ukazuje, že tahle maličkost v našem životě může mít až takovéhle následky v pozitivním slova smyslu. Tak mi klidně napište na našem WhatsAppu Rádia Čas, jak je to ve vašem případě, zdali taky často chodíte po schodech nebo spíše ten výtah.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ladíte Radio Čas, no a přátelé, my tady pravidelně v našem vysílání dáváme různé tipy, kam si vyrazit za zábavou. Máme toho opravdu velké množství a samozřejmě i v dnešním vysílání vás to nemine. Ale ještě předtím, než si dáme nějaké aktuální akcičky, tak si pojďme zmínit datum, které určitě má smysl mít ve svém diáři, ať si to můžete naplánovat ještě dost dlouho dopředu s tím předstihem, a to je 21.11., protože to nás čeká mega koncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. A bude to opravdu úžasný program, který si nechcete nechat ujít. Dorazí za námi totiž světoznámá skupina Europe, která tady bude v rámci svého evropského turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown. Takže já věřím, že tohle prostě chceme zažít společně. Bude to jak jinak než v Ostravar aréně. No a z našich českých umělců tam bude například David Koller, Olympic, anebo Leny společně s Marpem. Takže o zážitky bude postaráno, věřím, že žánrově si každý vybere. No a vy můžete být u toho, jenom doporučuji co nejrychleji mrknout na lístky, protože samozřejmě mizí rychle, abyste ještě měli nějaké super místo.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
3: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
4: Hity, které milujete.

0: Ladíte Rádio Čas, no a přátelé, nevím, jestli jste příznivci cestování s dětmi a nebo spíše odpůrci. Já jsem člověk, který je tomu maximálně nakloněný, ale samozřejmě ve chvíli, kdy to své dítě máte alespoň částečně zvládnuté a má nastavené nějaké hranice, alias neobtěžujeme všechny okolo nějakým úplně šíleným zážitkem. A to teďko narážím na to, co se stalo v rámci jednoho letu do Toronta, kde si představte, že se normálně muselo letadlo vrátit na terminál a zrušil se celý let, a to z toho důvodu, že jedno malé dítě se rozhodlo, že si prostě odmítá zapnout bezpečnostní pás, a z toho důvodu se prostě, když se o to pokoušeli rodiče, nešlo to, posádka se o to pokoušela, nešlo to, tak nakonec se museli vrátit, oba cestující se museli vystoupit, ale kvůli uzavírce runwaye po půlnoci, tak všichni ostatní cestující letěli až druhý den. No tak přiznám se, že ač jsem se svými dětmi už cestovala letadlem, samozřejmě to bylo naprosto bez jakékoliv komplikace, všechno bylo v klidu, tak kdybych byla na místě dalších cestujících, tohle by mi asi hodně nakrklo. Tak klidně mi napište, jestli s tím taky máte nějaké zkušenosti, ať už z pozice samotného rodiče, anebo z pozice cestujícího, který zažil nějaký absolutně pohodový nebo naopak drastický zážitek.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V úterý se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem a teploty nám o něco klesnou. Většinou čekáme oblačno až polojasno, ojediněle zataženo s teplotami od 22 do 25 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia. Rádio Čas.

0: 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: Ladíte Radio Čas, no a přátelé, mám pro vás takovou kontrolní otázku. Co nejčastěji jíte k snídani? Já v tady tomhle ohledu mám naprosto jasno, protože ač jsem jinak více milovník slaného, tak po ránu prostě musím mít něco, co je sladké, takže nejčastěji je to bílý jogurt s nějakým mysli nebo obecná kaše. No a pojďme se podívat, jak to vidí ti, co zatím komentovali. A máme tady třeba Niku, ta se opravdu rozepsala, píše kávu tureckou vařenou v džavře. A pak buď volské oko a nějakou zeleninu, rohlík žitný nebo ovesné vločky, chia semínka, ovoce, javorový syrup, ale nejradši ze všeho mám domácí slovinské snídaně a moc mi chybí. No tak to je opravdu barvitý popis, všechno to zní moc dobře. Pavla píše, že jogurt, ovoce, kafe nebo rýžová kaše a ovoce. Taky s tímhle musím souhlasit, že ovoce si dávám k snídani taky, vždycky do toho mysli nebo ovesné kaše a hlavně káva. Bez toho by prostě člověk po ránu opravdu ten mozek nenastartoval v mém případě. No a pak je tady třeba Eva, která píše chleba s něčím, žádná polívka, žádné párky, žádná vaječina. No a vy nám napište, jak je to ve vašem případě.
1: Radio Čas.

Posloucháte Rádio Čas, no a už máme minutu po čtvrté, což znamená, že nás čekají zprávy a nejčerstvější informace z dopravy, které už pro vás má Marcelka. No a my se volně přehoupneme do dalšího.

0: hodinky, kde vás opět čeká spousta zajímavých informací a samozřejmě i spousta skvělé muziky, takže určitě zůstaňte s námi.
1: Nachmelené chardonnay.
2: Nachmelené. Kdo z vás by nemiloval tu hravou chuť vína s chmelem? Nachmelené chardonnay, grepové, růžové i extra chmelené, v láhvi nebo v plechu, to je láska navždy. Chutná všem. Najdou se v něm milovníci vína i piva. Nachmelené. To je hravá chuť vína s chmelem.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Řidiči aktuálně pozor na Frýdecko-Místecku. Na hlavním tahu přes Ostravici havarovala dvě osobní auta a komplikace v dopravě jsou také v Bruntálu na Rýmařovské ulici. I tady situaci nezvládli řidiči dvou osobních vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: V Česku prudce přibývá útoků VOS. V olomouckém regionu odstartoval festival Chutě kraje a v Ludvíkově na Bruntálsku přibudou dvě nové útulny. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Útoků VOS v Česku přibývá. Záchranáři v některých krajích výjíždějí k pobodaným lidem až třikrát častěji než loni. Důvodem je horké a suché počasí, kvůli kterému hnízda rychle rostou. Alergických reakcí přibylo dokonce až o 70%. Na včelí a vosí jed je podle odborníků alergický každý pátý Čech.
1: Morava aktuálně.
0: V Olomouckém kraji odstartoval oblíbený food festival s názvem Chutě kraje. V neděli se představil v Šumperku, 23. srpna pokračuje v Jeseníku, 30. srpna v Prostějově, 6. září v Olomouci a 13. září v Přerově. A co nabídne, tak to už ví mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: Festival vznikl s jasnou vizí. Chceme posílit regionální identitu, podpořit lokální výrobce a oživit cestovní ruch. Projekt se zaměřuje na propojení podnikatelů, kulturních a zájmových spolků, lázeňských institucí i jednotlivců, kteří mají chuť představit své produkty a nápady široké veřejnosti. Na festivalu najdete zajímavé restaurace, bistra a producenty z regionu, které doplňuje výběr zajímavých gastroprojektů z jiných koutů republiky.
0: V Ludvíkově na Bruntálsku přibudou dvě nové útulny. Obec je v chráněné krajinné oblasti Jeseníky a rok od roku tam jezdí více turistů. Jedna útulna vyroste u obecního úřadu, druhá pak na veřejném prostranství na začátku obce směrem od Vrbna pod Pradědem. Obec teď na stavbu zhání peníze a pokud to vyjde, jedna útulna by mohla stát ještě do konce letošního roku.
1: Rádio Čas, sport.
0: A tenistka Kateřina Siniaková ve druhém kole v Cincinnati porazila 6-7, 6-1, 6-1 Španělku Jessiku Bouzauvou. Tereza Valentová nevyužila 7 matchbolů a prohrála 6-3, 6-7 a 0-6 s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny. Zítra můžeme očekávat oblačnou až polojasnou oblohu, ojediněle může být až zataženo s teplotami od 22 do 25 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: No a taky jí posílá dopisy. A posílá jí taky důkaz toho, jak ji miluje. Když se ti to hodně líbí, tak ten vrchol,
4: přesně.
3: A to je v tom dopise.
4: Můžu to říct vlastně poeticky, takže on tento dopis neskrápil slzami, ale...
3: Tak.
4: Ano, dobře. S námi se někdy červenáte až za roh. Víc už v úterý, 6 až 9, těšíme se.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Mám prostě od

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a my si dáme takové malé astronomické okénko, protože letošní srpen byl opravdu velice významný, už jenom proto, že 12. srpna bylo úplné zatmění slunce. Zároveň jsme v noci z 12. na 13. měli noc, kdy nejlépe byly vidět Perseidy, tedy padající hvězdy. Já jsem teda zrovna včera taky docela dobře sledovala oblohu v místě, kde nebylo úplně mnoho světelného smogu, a taky jsem viděla za relativně krátkou dobu spadnout 6 hvězd, takže určitě ještě doporučuji koukat, ale co je velice důležité, že tady máme další věc, která rozhodně stojí za to vidět, a ta bude 28. srpna, kdy nám naprosto zrudne měsíc a jasný zůstane pouze tenký proužek. Bude to opět krásná podívaná a důležité je, že nějaké hlubší zatmění přijde až na konci roku 2028, takže teď máme jedinečnou možnost si to vychutnat, tento krásný zážitek.
1: Radio Čas. Hity,

0: jste s námi na vlnách Rádia Čas. Já doufám, že si užíváte pohodový den. No a přátelé, pojďme si říct na rovinu, buďme rádi za ty dary, že naše děti v Česku si zatím mohou hrát v podstatě kdekoliv chtějí, protože třeba starostové v řecké obci, tam mám pocit, že tomu jdou ještě více naproti. Ne, že by v Česku to bylo špatné, ale představte si, že tam pravidelně uzavírají na večer hlavní silnici, aby si děti měly kde hrát a skákat prostě panáka, kreslit křídami a dělat tyhle věci, což mi přijde úžasné. Je to teda na jenom jistou dobu, není to samozřejmě na celý večer nebo celou noc, ale i tak mně to přijde jako úžasný nápad. Na druhou stranu tady v Česku, jestli něco opravdu velmi dobře funguje, tak je to výstavba různých dětských hřišť. Máme jich tady opravdu hromadu a nikdy se nestačím divit, jak krásná místa to jsou, jak moderně je to vyrobené a opravdu velká změna oproti tomu, kdy jsme třeba byli malými. Zas na druhou stranu, kolikrát postačil opravdu i ten klepáč a člověk si tam stejně užil spoustu a spoustu srandy. Klidně mi napište na našem WhatsAppu Rádia Čas, zdali také na takové zážitky rádi vzpomínáte.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Originál Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
3: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
4: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: úžasná zpěvačka Pink na rádiu Čas se svým nezaměnitelným rockovým hlasem, která vždycky byla tak trochu rebelka v mnoha různých ohledech, zároveň ale vždycky byla velký dříč, který na sobě samé chce opravdu ty nejlepší výsledky a jde to vidět kromě teda její tělesné formy i velmi dobře na jejich koncertních show, kde předvádí naprosto úžasné akrobatické prvky, taneční prvky. Už si jenom myslím, že pokud jste viděli videoklip k písni Try, tak to, co tam předvádí z hlediska tance a akrobacie, to je prostě opravdu vynikající výkon, navíc je tam velmi pohledný herec. No a mimo to, tahle dáma do svých koncertů dávala tak velké množství energie, až musela na přelomu letošního roku podstoupit operaci páteře kvůli bolestem z koncertování, což jako když se podíváte, jak to vypadá, není se moc čemu divit, ale naštěstí to zotavení proběhlo dobře. V červnu už se opět vrátila k velkému koncertování, vystoupila například na cenách Tony Everts a od té doby pokračuje zase ve svém tempu. Tak držíme palce, ať teď už záda drží, jak mají, a jdeme se podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V úterý se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem a teploty nám o něco klesnou. Většinou čekáme oblačno až polojasno, ojediněle zataženo s teplotami od 22 do 25 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia.
3: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčky, toší se

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a pokud přemýšlíte nad tím, že byste chtěli vyrazit někam za sportovní zábavou, pořádně si zaburácet a zafandit, tak máme pro vás jeden super tip, no a řekne vám ho konkrétně náš milý kolega Radim Soběslav Bednář.
2: A 23., což bude tento víkend, se v Malých Hošticích u Opavy uskuteční už 13. ročník mezinárodního fotbalového turnaje Visegrad Cup 2026. Tam se představí právě mladé fotbalové naděje, narozené tuším 2017 a mladší. A na akci vás pozve i mistr světa. Já vím, že to nedává logiku, jo, v letech na lyžích a olympijský medailista, ale prostě sportovec srdcem a duší Jaroslav Sakala.
3: Dobrý den, mé jméno je Jaroslav Sakala, rád bych vás pozval na velký mezinárodní fotbalový turnaj dětí Vyšegrad Cup, který se uskuteční 22. a 23. srpna v Malých Hošticích u Opavy. Těšit se můžete na téměř 20 klubů ze 4 zemí, zajímavé osobnosti, bohatý doprovodný program a hlavně na skvělý dětský fotbal. Pojďte fandit, bavit se a užít si s námi víkend plný sportu.
2: Jaroslave, díky za pozvánku. Já to říkám strašně světově, ale můžu to říct teda i česky, ne Vyšegrad, ale Vyšegrad Cup 2026. To nejdůležitější, že součástí programu, a mimochodem mám pocit, že i s docela slušným počasím, jak jsem se koukal na předpověď, bude i charitativní dražba sportovních dresů a její výtěžek poputuje jak na podporu domova pro seniory v Kravařích, tak taky, a to je podstatné, hodně dětské oddělení Slezské nemocnice v Opavě, tak jako ať se ještě víc vymazlí a klukům a holkám, když už je napadne nějaký ten moribundus, tak ať se prostě léčí líp. Takže kdyby něco, Malé Hoštice tento víkend, těšíme se na vás. Sportu zdar!
0: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
0: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
6: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Posloucháte Rádio Čas. No a přátelé, už jsme se dostali opět na konec hodiny a máme před sebou ještě jednu celou, ve kterých pro vás mám spoustu různých tipů, kam si třeba vyrazit za zábavou. Samozřejmě budou i nějaké zajímavosti, ale teď je na čase dát si samozřejmě zprávy a také čerstvé informace ze silnic, abychom věděli, kde se případně zdržíme. A tohle všechno už pro vás má Marcelka.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
4: Řidiči, stále si dávejte pozor na Frýdecko-Místecku na hlavním tahu přes Ostravici. Havarovala tady dvě osobní auta. Komplikace v dopravě kvůli nehodě dvou vozidel jsou také v Bruntále na Rýmařovské ulici a v Českém Těšíně v ulici Pod Zvonkem havarovalo osobní auto, které narazilo do stromu. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Rodičovská linka hlásí obří nárůst hovorů. Frýdek-Místek se může pyšnit novým volnočasovým areálem a Kroměříž opravuje další sportoviště ve městě. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Počet rodičů, kteří chtějí řešit problémy svých dětí, stoupá. Na bezplatnou rodičovskou linku loni zavolalo rekordních bezmála 4 tisíce lidí, což je čtvrtinový nárůst. Nejčastěji s odborníky řeší rodinné vztahy, rozvody, ale také deprese a úzkosti svých dětí, včetně záškoláctví. Sehnat pro ně psychiatra nebo psychologa je ale přitom stále těžší. O radu v poslední době žádá i stále více otců.
5: Morava aktuálně.
4: Frýdek-Místek se může pyšnit novým volnočasovým areálem Rivka. Nová dominanta vyrostla na bývalém dopravním hřišti na sídlišti Riviera. Více podrobností dodává mluvčí města Jana Musálková Jekelová.
6: V areálu se vyřádí děti na velké multifunkční průlesce v podobě lodi nebo v umělém kopci s vnitřním systémem chodeb a na 30 metrů dlouhé lanové dráze. Starší si zase mohou zahrát petang nebo si zacvičit na workoutovém hřišti. Nepřehlednutelná je krásná více než 15 metrů vysoká horolezecká stěna, kterou budou moci využívat lezci s kvalifikovaným dozorem a její parametry dokonce umožňují pořádat oficiální soutěžní klání.
4: Návštěvníci mohou využívat i nové cykloboxy nebo nabíječky pro elektrokoly. Kompletně oplocený areál hlídá kamerový systém. Kroměříž nechá opravit další sportoviště ve městě. Na staré hale tělovýchovné jednoty Slavia řemeslníci právě dokončují novou střechu za 11 milionů korun. Radnice zároveň udělala důležitý krok k plánované stavbě úplně nové haly u bazénu. Úřady totiž po letech sporů vydali nepravomocné stavební povolení. Nové sportoviště vyjde na 300 milionů korun a město na něj chce získat dotace.
5: Rádio Čas, sport.
4: A čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do bojů o cenné kovy Kristýna Sasínek-Meky, která skončila v běhu na

0: Další zprávy naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: No a tak jí posílá dopisy. A posílá jí taky důkaz toho, jak ji miluje. Když se ti to hodně líbí, tak ten vrchol,
3: no
2: a to je v tom dopise.
3: Může to říct vlastně poeticky, takže on tento dopis neskrápil slzami, ale...
2: Tak.
3: Ano, dobře. S námi se někdy červenáte až za roh. Víc už v úterý, 6 až 9, těšíme se. Rád.

0: Radio Čas je tady s vámi i při pondělním odpolední. No a přátelé, pokud máte někdy pocit, že něco nejde, věřte mi, že na světě je možné opravdu téměř cokoliv. Například psi třeba mohou surfovat. Reálně existuje normálně soutěž, v rámci které probíhá mistrovství světa v surfování psů. A konkrétně to probíhá v kalifornské Pacifice. A já, když jsem se dívala na některá videa, tak se mi až nechtělo věřit, protože samozřejmě v dnešní době AI si člověk vždycky dává hodně dlouho dvě a dvě dohromady a všechno si pozorně prohlíží, zdali to náhodou není uměle vytvořené video, ale v rámci psího surfování se to skutečně děje. Konkrétně letos toto mistrovství vyhrála labradorka Rosie, konkrétně tři kategorie dokonce, a je neuvěřitelné, co se tihle psíci jsou schopni naučit. Klidně mi dejte vědět na našem WhatsAppu Rádia Čas, zdali jste věděli, že něco podobného probíhá, protože pro mě je to třeba absolutní novinka.
1: Ty, které milujete. Rádio Čas.

0: ladíte Rádio Čas, no a my se společně pojďme podívat, kam si můžeme vyrazit za zábavou, a mám toho pro vás docela velké množství. Tak začneme akcí, která se jmenuje Pouťový víkend v Kopřivnici a bude probíhat právě tento víkend od 21. do 23. srpna. Kromě spousty různých atrakcí vás tam čeká Lenka Dusilová, Michal Horák, Levet, Refew a další úžasní umělci, takže bude to rozhodně velká nálož zábavy. Další pozvánka zase z úplně jiného soudku, tentokrát je to pro milovníky klasické hudby a jedná se o Svatováclavský hudební festival, který se bude konat od 2. do 28. září, takže opravdu velké množství míst, které můžete navštívit a poslechnout si nádherné tóny vážné hudby. Určitě by stálo za návštěvu tento víkend také Beerfest Bílovec, který bude probíhat na nádvoří zámku od 13 hodin. No a kromě skvělé muziky, kterou doplní i náš promo tým a DJ Aleš Škubal, tak zároveň tam bude ochutnávka různých druhů piv. V neposlední řadě je pozvánka také na krásnou akci Chutě kraje Jeseník, která bude probíhat 23.8. od 10. ve Smetanových sadech. No a můžete se těšit na různé speciality, doprovodný program a rovněž tam bude náš promotým Rádia Čas, takže se tam s námi můžete vidět.
1: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
2: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
3: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
4: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya.
5: Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
6: Partner je abstinent celoživotní, takže...
5: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
6: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Čas. Rádio Čas.

0: Posloucháte Radio Čas, no a musím říct, že letošní léto je zatím opravdu velmi, velmi vydařené, protože máme nádherné počasí. Samozřejmě si pojďme na rovinu říct, že už se objevily i nějaké horší počasí v rámci různých přeháněk, ale pořád v kontextu toho, co jsme tady měli poslední roky, já si myslím, že si rozhodně nemáme na co stěžovat. Jinak bych teda určitě ráda podotkla jednu důležitou věc, že vzhledem tomu, že jsme měli velké teplo, pak přišlo trochu deště, že by to mohlo konečně začít vypadat dobře i s tou úrodou hub, protože zatím si pojďme na rovinu říct, že to nic ideálního nebylo, takže snad už se to v tomto ohledu vylepší.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V úterý se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem a teploty nám o něco klesnou. Většinou čekáme oblačno až polojasno, ojediněle zataženo s teplotami od 22 do 25 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ladíte Rádio ČES a já doufám, že si užíváte pohodový start do nového týdne. Máme takový příjemný večer, takže ideální vyrazit si třeba ještě na nějakou podvečerní procházku nebo případně třeba jít někam dát něco dobrého na zahrádku. Tady tohle období je prostě jedno z těch velmi příjemných, ne že by zimní či podzimní nemělo své, tak je to krásná atmosféra, ale právě taková, takové ty dlouhé večery, kdy ještě přeci jenom toho slunce je relativně dost, i když je pravda, že teď v té druhé polovině srpna už ho taky ubývá, ale pořád ještě užívíme plnými roušky, co můžeme.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
4: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
5: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
4: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ladíte Rádio Čas, venku aktuálně šijou všichni čerti, to jsem to krásně zakřikla, s tím, že léto zatím nádherné, ale co, deště je taky potřeba, příroda si to jednoznačně žádá. No a my už tady dneska pro vás máme poslední zprávy ze světa i z domova a samozřejmě i čerstvé informace ze silnic. Já se s vámi v tuto chvíli oficiálně loučím, budu se těšit zase ve čtvrtek po 15:00. Mějte se krásně, úspěšný start do nového týdne a hlavně, jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau.
1: Megaléto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Megaléto na Rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 872.

0: Řidiči, aktuálně pozor v Českém Těšíně v ulici Pod Zvonkem. Havarovalo tady osobní auto. A komplikace v dopravě jsou také v brněnské části Bosonohy na Jihlavské ulici. Policisté tady šetří nehodu 3 osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Česko patří k nejlepším místům pro život. Ostrava nabídne další sociální bydlení a Troubky na Přerovsku se konečně dočkají protipovodňových hrází. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Česko patří mezi nejlepší země, do kterých je dobré se přestěhovat. Podle výzkumu platformy Rumavi jsme 9. nejlepší země pro život na světě a 4. v Evropě. Přistěhovalci si nejvíce pochvalují bezpečnost, dostupné zdravotnictví, míru zdanění i kvalitu života. Česko je atraktivní také pro rodiny a umělce, a to díky stabilnímu prostředí a svobodě projevu.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj otevírá v Ostravě Mariánských horách další pobytové sociální zařízení. Ve dvoupodlažním domku najde bydlení 12 klientů a více podrobností dodává náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
2: Uživatelé tohoto krásného domečku budou lidé, kteří mají mentální postižení nebo kombinované vady. Každý bude mít svůj samostatný pokoj. Samozřejmě zde nalezneme zázemí pro zaměstnance, kteří budou k dispozici 7/24. Mým přáním je, aby nezískali jen kvalitní službu, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, ale aby hlavně získali ten svůj domov.
0: Hejtmanství jen během 3 měsíců už zprovoznilo 3. podobné zázemí. V květnu to bylo v Hlučíně na Okrajové ulici a minulý měsíc pak další v Bohumínském Záblatí. Troubky na Přerovsku se konečně dočkají protipovodňových hrází. Po téměř 30 letech by se obec, symbol povodní z roku 1997, mohla dočkat ochrany za 850 milionů korun. Povodí Moravy už požádalo o stavební povolení. Nové hrazení bude dlouhé zhruba 5 kilometrů a stavět se začne asi za 2 roky.
1: Rádio Čas, sport.
0: A Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Úterní počasí nám nabídne oblačno až polojasno, ojediněle zataženo s teplotami od 22 do 25 stupňů. Tolik zprávy v 18 hodin. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: No a tak jí posílá dopisy. A posílá jí taky důkaz toho, jak ji miluje. Když se ti to hodně líbí, tak ten vrchol, no přesně, a to je v tom dopise.
4: Může to říct vlastně poeticky, takže on tento dopis neskrápil slzami, ale...
3: Tak.
4: Ano, dobře. S námi se někdy červenáte až za roh. Víc už v úterý, 6 až 9, těšíme se.
1: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
4: Vítejte u dalšího Music Boxu Rádia Čas. Dneska se ponoříme do světa těch nejzářivějších hvězd popové scény. Čeká nás 60 minut muziky a zajímavostí o ženách, které hýbou světem, královnách popu, od ikon 80. let až po dnešní hvězdy sociálních sítí. No a začnu Madonou, královnou popu. Právě ona definovala, co to znamená být popovou hvězdou. Její odvaha, kontroverze z ní udělali, no co si budeme, ikonu. V roce 1989 vydala Like a Prayer a byl to obrovský rozruch. Spojení náboženských symbolů s erotikou šokovalo svět. Ale právě to je Madonna. Vždy o krok napřed a provokativní. No a pak tu máme Beyoncé, moderní bohyni s hlasem jako zvon. Solová kariéra po Destiny's Child jen vystřelila její hvězdu výše. Její alba nejsou jenom hity, ale také kulturní událost a její single Ladies, hymna ženské síly a nezávislosti, si podmanilo prostě hitparády celého světa. Beyoncé není jenom zpěvačka, je to značka, umělecký fenomén a pro mnohé vzor. Na Rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šklubalem a klidně, jak vždycky říkám, volume hezky doprava.

0: Rádia Čas.
1: Music Boxu Rádia Čas dneska královny popu a Katy Perry přišla jako bouře a hity Kiss at a Girl anebo také Firework dělají z každého playlistu doslova explozi barev. Její styl to byl kombinace humoru, divadla a velkých refrénů a Katy má na kontě no více než desítku hitů číslo jedna ve světových hitparádách. Tou další popovou ikonou je Miley Cyrus, tu zná většina jako Hannah Montana. Její přerod z dětské hvězdičky v dospělou hvězdu bere doslova dech. No a Wrecking Ball to spečetělo. Nahota, emoce, syrovost. Dnes je respektovanou zpěvačkou s hlasem, který evokuje Janis Joplin. Na rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šlubalem.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas ladíte Music Box a dnes jsou to královny popu. Rihanna začala jako teenager z Barbadosu. Dneska patří mezi nejvlivnější ženy show businessu. Její proměna je fascinující, od dance až po rock and beat. Umbrella je hitovka, která ji katapultovala mezi elitu. No a Riri, to není jenom o muzice, je to módní vizionářka, podnikatelka a zakladatelka značky Fenty, která přepisuje pravidla beauty businessu. No a naše další hvězda se jmenuje Taylor Swift. Ona je doslova vyprávěčka. Každá její písnička je jako kapitola z deníku. Od country až po synthpop. Black Space si dělá legraci ze stereotypu o ní jako holce, co randí. No a píše hitovky o ex. Vtipně, chytře, s nadhledem. Na Rádiu Čas ladíte Music Box a dneska jsou to...

0: Music Box Rádia Čas.
1: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se. Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
0: Music Box Rádia Čas.
3: Hudební speciálka Rádia Čas Music Box dneska patří královnám popu. Dua Lipa přinesla do popu retro, funky, ale v moderním kabátě. Její album Future Nostalgia se stalo tanečním záchranným lanem během pandemie. No a díky hlubokému hlasu a stylu, který připomíná éru 80. let, se Dua Lipa stala ikonou pro novou generaci. A jejich, no řekněme, i popovou královnou. Ostatně potvrdil to i její pražský koncert. A je tady i Lady Gaga. Není to jenom zpěvačka, ale také skvělá herečka. A její Bad Romance je pop art v nejčistší podobě. Lady Gaga bourá hranice, ať už jde o módu, sexualitu anebo hudební žánry. A nezapomeňme na její Oscarový výkon ve filmu Zrodila se hvězda. Na Rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šklubalem.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Ladíte Music Box Rádia Čas a dneska v něm královny popu, a tak jdeme dál. Whitney Houston, ano, byla hlas. Její rozsah a technika jsou legendární. Megahit I Will Always Love You doslova září, no a zůstává nadčasový. Whitney získala 6 Grammy a desítky dalších ocenění a její hlas v I Will Always Love You zůstane, já si to klidně dovolím říct, nesmrtelný. Do klubu královen popu zveme i Evu Max. Ona je moderní princeznou popu. Její single Sweet by Psycho dominoval hitparádám v roce 2018 a od té doby jede naplno. Její image, polodlouhé vlasy a silné refrény a také texty dělají z Evy Max důstojnou nástupkyní popových ikon. Na rádiu Čas ladíte Music Box.

0: Rádia Čas.
1: Časánské Music Boxu dneska královny popu, to nejsou jenom zpěvačky, to jsou vizionářky. Posouvají hranice, inspirují miliony lidí po celém světě. Dnešní Music Box byl jen malou ochutnávkou. A tak ve finále ještě Tina Turner, nezdolná síla, která se přezdívá královna rock'n'rollu. Ale do popu, co si budeme, zasáhla zásadně. Třeba její The Best. A teď k naší domácí scéně. Eva Farná je možná největší popová hvězda české scény 21. století. Začala jako teenagerka, ale dokázala z toho vyrůst v sebevědomou zpěvačku, která se nebojí říct svůj názor. A její Naostří nože se stalo hymnou celé generace. Takže skvělá tečka. Takže ještě jednou, díky, že jste byli s námi. Music Box od Aleše Šklomala, ahoj příště. Premiéře tedy v pondělí po 18. hodině a v repríze v neděli po 14. Budu se těšit s novým téma a novými hvězdami. Mějte se hezky.

0: Music Box Rádia Čas.
1: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.

Hi a jedu! Hi-Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi-Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: No a taky jí posílá dopisy. A posílá jí taky důkaz toho, jak ji miluje. Když se ti to hodně líbí, tak ten vrchol,
2: no
1: a to je v tom dopise.
2: Může to říct vlastně poeticky, takže on tento dopis neskrápil slzami, ale...
1: Tak.
2: Ano, dobře. S námi se někdy červenáte až za roh. Víc už v úterý, 6 až 9, těšíme se.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Již 7. ročník Bílovackého Beer Festu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.

0: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
1: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
0: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
2: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
3: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
4: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Hello.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: No a taky jí posílá dopisy. A posílá jí taky důkaz toho, jak ji miluje. Když se ti to hodně líbí, tak ten vrchol,
3: přesně.
2: A to je v tom dopise.
3: Může to říct vlastně poeticky, takže on tento dopis neskrápil slzami, ale...
2: Tak.
3: Ano, dobře. S námi se někdy červenáte až za roh. Víc už v úterý, 6 až 9, těšíme se.
1: Rádio

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
3: Hity, které milujete.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: byl čas. Hity, které milujete.
1: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: No a tak jí posílá dopisy. A posílá jí taky důkaz toho, jak ji miluje. Když se ti to hodně líbí, tak ten vrchol,
3: přesně,
2: a to je v tom dopise.
3: Můžu to říct vlastně poeticky, takže on tento dopis neskrápil slzami, ale...
2: Tak.
3: Ano, dobře. S námi se někdy červenáte až za roh. Víc už v úterý, 6 až 9, těšíme se.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ano, Moravo s Radimem a Lenkou.
1: No a tak jí posílá dopisy. A posílá jí taky důkaz toho, jak ji miluje. Když se ti to hodně líbí, tak ten vrchol,
2: přesně.
1: A to je v tom dopise.
2: Můžu to říct vlastně poeticky, takže on tento dopis neskrápil slzami, ale...
1: Tak.
2: Ano, dobře. S námi se někdy červenáte až za roh. Víc už v úterý, 6 až 9, těšíme se. Rádio

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš.

0: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya. Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
1: Partner je abstinent celoživotní, takže...
0: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
1: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio.

0: Ráno Moravos s Radimem a Lenkou.
1: No a tak jí posílá dopisy. A posílá jí taky důkaz toho, jak ji miluje. Když se ti to hodně líbí, tak ten vrchol,
2: no
1: a to je v tom dopise.
2: Můžu to říct vlastně poeticky, takže on tento dopis neskrápil slzami, ale...
1: Tak.
2: Ano, dobře. S námi se někdy červenáte až za roh. Víc už v úterý, 6 až 9, těšíme se.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Rádio Čas. Yeah.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladne, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, stříme se stávají zatáčky, točí se světcem na stráči.
0: Které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, stříme se stávají zatáčky, točí se světcem na stráči.

Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.